Koncerty a tanec otevřou novou výstavu věnovanou slovenské kulturní scéně. I o tom víc právě teď na Krokodýlu. Ano, slovenské umění, koncerty, taneční průvod městem, rapová performance i večerní DJ set. Dům umění města Brna chystá vernisáž nové rozsáhlé výstavy a žádná i na autorům slovenské scény, která představí tvorbu více než stovky slovenských umělců a umělkyň z různých generací. Tak, kdybyste chtěli vyrazit, určitě budete moci, užijte si to. Užijte si i další hity u nás na Krokodýlu.

spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Novinka Rádia Krokodýl. Leony.

Lahve, knihy nebo ohňostroje. Třídění dává odpadu další šanci a šetří planetu. I právě o tom teď na Krokodýlu. Nad zpracováním odpadu v běžném životě přemýšlí většina z nás. Tento jednoduchý návyk šetří přírodní zdroje, energii i vodu. Pokud odpad skončí ve správném kontejneru, dostane šanci na nový život. Věděli jste, že z recyklovaných materiálů vznikají části oděvů, nábytek nebo dokonce i ohňostroje? Ano, tak přijďte, má to smysl.

No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Burčákové slavnosti se chystají v Hustopečí, kde to samozřejmě žije tepe a užíváme si litry skvělého burčáku, ale také programu. No a právě teď za město Hustopeče máme na lince Kláru Otahlovou, která nám prozradí, co všechno nás tam čeká.
1: Poprvé v novém termínu se v Hustopečích potkáme na burčákových slavnostech. Už 18. a 19. září ožije Dukelské náměstí burčákem, vínem, hudbou, folklórem a hlavně dobrou náladou. Čekají vás mázhauzy, řemeslný jarmark, cymbálová muzika, historický průvod i pořádná dávka recese. Uvidíte burčákovou unii a potkáte burčákovou policii, nebo můžete vyrazit na putování po mázhauzech a soutěžit o ceny. A hudební program? Pátek večer Čechomor. V sobotu Ivan Mládek s Benjo Bandem a MIG 21. Těšit se můžete také na koncerty v našem amfiteátru. Do Hustopečí z Brna pohodlně dostanete přímým vlakem, který jezdí každou hodinu. Pro řidiče budou připravena odstavná parkoviště. Přijeďte si za námi užít 2 dny plné burčáku, hudby a humoru v Hustopečích.
0: Tolik tady tip, kam byste mohli vyrazit a užít si samozřejmě skvělý burčák a zábavu na burčákové slavnosti, které se konají v Hustopečích. Pokud vyrazíte, věřím, že si to užijete, stejně tak jako hity Krokodýla.

se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jeden historický. Vážení televizní diváci, dnes při příležitosti zahájení barevného vysílání Československé televize poprvé vítáme mezi námi i majitele barevných televizorů. Dobrý večer, soudruhu první tajemníku.

Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krásný nápery na rádiu Krokodýl těsně před 7 hodinou raní v neděli 13. září. Krásné nedělní ráno z víkendové snídaně Krokodýla vám přeje Martin.
1: A Míša, pěkné ráno.
0: A Míša, také více nového.
1: Adepti na vedení Brna chtějí kvůli vedrům lépe hospodařit s vodou. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Idylickou komedii o kouzlu dětství Bylo nás pět uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno ve 14 hodin. Komedii Sluha dvou pánů nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Inscenaci Changes uvádí divadlo Reduta v 17 hodin. A představení Neboj, neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 7. hodině další hity z Krokodýla bude Headway. David Guetta, Alphaville a Ava Max. A z českých hitů projekt Za 100 let.
5: Kdo ví, co bude stát za 100 let.
0: 7 hodin také předpověď počasí a zkontrolujeme situaci na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Po ránu skoro zataženo, ojedněle sem tam sem objevují mlhy, jinak bude v průběhu dne obloha zatažená. Odpoledne se rozšíří občasný déšť na jihozápadní polovinu Jižní Moravy a večer pak přechodné srážky ustanou. Teploty odpoledne podobné jako ty včerejší, 19 až 22 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Sázením stromů, zakládáním zelených střech, zachytáváním dešťové vody nebo nastavením jasnějších pravidel chtějí lídři stran pro komunální volby v Brně adaptovat město na stále častější vlny veder. Řekli to v anketě před volbami, které budou 9. a 10. října. Inspiraci chtějí hledat i v zahraničí. Někteří kritizují dosavadní postup města a tempo zavádění opatření. Zbytečnou paniku vyvolal příspěvek na sociální síti o nálezu lidského těla v lese u Českého dvora na Havlíčkobrodsku. Případem se začali zabývat policisté, kteří zjistili, že nejde o mrtvolu, ale o figurínu ženského těla bez hlavy. Společnost Entropic popsala případ ruské skupiny, která s pomocí jejího modelu Cloud vyvíjela autonomní roj kamikadze dronů. Systém měl být schopen sám vyhodnotit cíl a vydat příkaz k detonaci, aniž by do tohoto rozhodnutí musel zasahovat člověk. Šéf společnosti Entropic vyzval ke zpomalení vývoje pokročilých modelů umělé inteligence. Tento případ je obzvlášť závažný proto, že se jedná o přímé instruování AI k likvidaci člověka. Brněnské derby nováčků první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří v duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. Zbrojovka vyhrála 4. z posledních 5 ligových zápasů a v neúplné tabulce je 3. Artisu po 2. porážce za sebou patří průběžně 13. pozice.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Opatrně na D1, 188. kilometr ve směru na Prahu, tak tam se prý pohybují lidé na vozovce. Dávejte pozor také na náměstí Svobody v Modřicích. Tam došlo k nehodě, osobní auto narazilo do domu, tak i tam projíždějte opatrně. A pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: 3 minuty po 7 hodině, neděle 13. září a právě 13. září roku 1866 skončilo dvouměsíční okupování Brna pruskými vojsky. Co dalšího zajímavého se odehrálo, tak to si řekneme v kalendáriu Rádia Krokodýl už za chvíli.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jde děda po ulici a vidí, jak školáci vesele kouří a to se jich ptá: chlapci, kolik vám je let, že tu si tu vesele vykuřujete? 18. No, to by mohl říct kdokoliv. Omyl, vy už ne, dědo.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Máme 10 minut po 7. hodině, neděli 13. září, den, kdy svátek slaví všichni Luborové, což je mužské křestní jméno slovanského původu a vzniklo ze staroslovanského výrazu lub, neboli libí. Tak, milí libí Luborové, všechno nejlepší vám přejeme k vašim jmeninám a budeme gratulovat i k narozeninám. Například moderátorka Nora Fridrichová slaví právě dnes 49. narozeniny. Herec Marek Daniel, kterého můžete znát třeba z kanceláře Blaník, ten slaví 55. narozeniny. A můžeme si připomenout i to, že 13. září roku 1932 se narodil oblíbený herec Radoslav Brzobohatý. Bohužel od roku 2012 už není mezi vámi, námi. Pokud slavíte i vy, tak z Krokodýla posíláme další hit.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Jsme rádio, které pomáhá a pomáháme rádi, protože věříme, že pomáhat má smysl. A tak každý měsíc soutěžíme o klimatizaci zadarmo. Společně s 81 klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc někomu potřebnému věnujeme jednu klimatizaci. Každý měsíc po celý rok. No a komu už jsme ji věnovali? Kdo je naším prvním výhercem?
2: Prosím.
3: Tady je Rádio Krokodýl, dobrý den, je tam Jana Sedláčková.
2: U telefonu.
3: Výborně, já mám pro vás dobrou zprávu, protože tu klimatizaci vyhráváte.
2: Ne, opravdu?
3: Ano.
2: Ježišmarja, mě zechce brečet, protože ta Monička je úplně, a ta její maminka, to si neumíte představit, co to je za příběh, jako je to strašný a my fakt chodíme pomáhat, neříkejte.
3: Ano, uděláme jí radost, zlepšíme jí život.
2: Ano.
3: Tak pojďte nám říct ten příběh jenom ve stručnosti.
2: Roztroušenou sklerózou a v podstatě zůstala uvázaná na celodenní péči, stará se o ní maminka, leží, v podstatě Monička nemluví, je jí teda 50, říká Monička, ale je to opravdu naše dobrá kamarádka ze školy, ze základní školy, stará se o ní maminka, pečuje o ní opravdu s velikou láskou 24 hodin denně, protože opravdu sama nezmůže nic. Chodíme tam a víte, jaký ty podmínky jsou, letošní horký léto bylo prostě strašný, jak člověk leží celý den doma v tom vedru, není to úplně příjemný, takže prostě ventilátor nějaký jí pomáhá, ale není to úplně asi k příjemným uležení. Chci vám strašně moc děkuju a tohle je pro nás strašně moc a myslím si, že holky budou šťastný, že jim tohle zpříjemní život.
1: Tak to je první z vás, komu pomáháme, komu rozdáváme klimatizaci zadarmo, aby se mu zlepšil život. Znáte někoho dalšího, komu by jedna z těch 12 klimatizací mohla pomoci, tak nám napište jeho příběh na www.8-1pomáha.cz. Tak to je ta správná adresa.
0: Radio Krokodýl.
4: Krokodýlí zvuky pravdy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladničky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
6: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Je dobré nebýt nikdy sám.
7: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dvě minuty před půl osmou ve víkendové snídani krokodýla Madonna. Další hity už za chvíli. Luis Fonsi a jí Daddy Yankee, také Big Field, tak to vás čeká v následujících chvílích. A jak už jsme si říkali, Rádio Krokodýl je rádio, které pomáhá. Rozdáváme vám klimatizace, ale pomáháme i těm, o kterých se dozvíme, když nám napíšete na pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Denisa a jsem z Brna a chtěla jsem pomoci mé kamarádce, která má dvouletou holčičku. Verunka se bohužel narodila s rozštěpem páteře, což znamená, že je ochrnutá od pasu dolů. Je tam naděje, aby se to zlepšilo, a proto jsem požádala Rádio Krokodýl, jestli by nám nepomohl, jelikož rodina si toto finančně nemůže dovolit, jelikož je to drahé a pojišťovna to nehradí.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Verunce zajistil hypoterapii na koních, která pomůže, aby se její stav zlepšil.
2: Přišla jsem vlastně s tímto nápadem za tou mojí kamarádkou, která byla z toho velmi nadšená, jelikož vidí v tom tu naději, že se vše může zlepšit, a to jen díky Rádiu Krokodýl.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
3: Aj.

0: Didi na na na.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
2: S Krokodýlem se teď vydáme k brněnským strážníkům. Jejich mluvčí Jakub Hanem nám prozradí, co všechno museli v tomto týdnu řešit.
3: Hezký den posluchačům mi do studia. Hned na přelomu týdne strážníci v Tuřanech dopadli 21-letého muže, který prý vysklil reklamní tabule z přístřešku zastávky, protože mu ujel jeho autobus. Měl ještě zakrvácenou ruku a strážníkům nadýchal přes 2,25 promile. Škoda zřejmě přesáhne 10 000 korun a tak mu hrozí i roční vězení. V úterý večer jiný muž v Žabovřeskách údajně rozbil pěstí pro změnu okno v restauraci. Už prý nemohl vydržet, jak se jeho matka hádá s matkou jeho přítelkyně, a když po sobě prý začali házet pivními sklenicemi a do sporu se vmísil i jeho otec. Mladý muž okřikl rodiče a v stekle se ohnal po skleněné tabuli. Všichni aktéři byli opilí, partnerčině matce strážníci naměřili téměř 2,75 promile. A strážníci dopadli i muže, který podle svědků křičel na svého známého v tramvaji na Palackého třídě a údajně udeřil do hlavy i jeho 83-letou babičku. Museli ji ošetřit záchranáři a odvezli ji do nemocnice. Hlídka městské policie podezřelého vypátrala na Slovanském náměstí. Také on byl opilý a případ pro něj bude mít úřední dohru. Přeji klidný víkend a příjemný poslech.
2: Říká mluvčí brněnských strážníků Jakub Hanem o tom, co všechno museli dělat, řešit a kde museli zasahovat. Tak to jsou informace z Krokodýla.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
7: Baštím, baštíš, baštírna.
8: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
9: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
10: Mňam. Aktuálně z Brna.
11: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace.

0: Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
1: Vaše město Brno.
2: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Enrique Iglesias na Krokodýlu před 8 hodinou raní v neděli 13. září a v 8 hodin se od Míši dozvíme další čerstvé zprávy.
1: A já vám přeji pěkné ráno. V Brně začne svátek světové literatury. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Další hity po 8 hodině z Krokodýla Kylie Minogue. Také Shakira. A z českých hitů Tereza Mašková a Marek Lambora. Když vidím nás přijde, jsme jak kniha z dvou stran, tak otočme stran. 8 hodin také předpověď počasí a informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pohled na teploměr říká, že v centru Brna máme nějakých 12,5 stupně, zatímco třeba ve Ždánicích tam je 10,5 stupně. Tak to je aktuální rozpětí teplot, to odpolední se bude pohybovat mezi 19 až 22 stupni. Mělo by být v průběhu dne zataženo a odpoledne, zejména v jihozápadní polovině jižní Moravy, občasný déšť.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno vyhlíží jednu z největších literárních událostí roku. Už ve středu se na bezmála 30 architektonicky zajímavých místech uskuteční veřejná čtení z více než 30 knih. Do města při této příležitosti zamíří známí literáti z celého světa, včetně vnuka Gréty Tugendhatové či držitelky prestižní ceny Magnesia Litera. Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů onemocnění HIV, což bylo nejvíce od začátku sledování nemoci. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 osob. V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Před rokem Evropská komise schválila přípravek lenakapavir, který by měl bránit před nakažením virem. Kvůli vysoké ceně na něj zatím zdravotní pojišťovny nepřispívají. V budoucnu by se to ale mohlo změnit. Jedna z univerzit ve středním Japonsku zahájila testování papírovo-plastové lahve na víno, která je zhruba o 30% lehčí než skleněná. Cílem je snížit dopad výroby a přepravy na životní prostředí. Prodávat by se mohla od příštího roku. Baseballisté Kotlářky otočili vývoj finálové série Extraligy z Hrochy Brno a po vítězství 3-1 v pátém duelu na hřišti soupeře se dostali do vedení 3-2 na zápasy. První matchball se pokusí proměnit dnes v Praze na Markétě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Společně s vámi sledujeme situaci na silnicích a dálnicích na jihu Moravy a pozor, dejte na nehodu na D1, tam na 196. kilometru ve směru na Prahu havarovalo osobní auto. Místo nehody je aktuálně průjezdné bez zdržení, přesto projíždějte opatrně a pokud máte další informace, tak nám je zavolejte. Tady je telefonní linka.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Podivný cestovatel vám po 8 hodině přinese tip na procházku nebo výlet. Tentokrát se vydá na velmi zajímavé místo do brněnského podzemí. Podrobnosti pro vás máme už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův.
2: Ze všech programů a procedur nahubnutí je stejně pořád nejlepší rozvod. No tak jak jinak se chcete za 3 měsíce zbavit 70 kg?

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Nejmilejší naši nejmenší posluchači, za kterými se vydáme do školky v Řečkovicích, abychom naše zlatíčka opět vyspovídali. No a když jsem dnes ráno vstával a pak jel do rádia, viděl jsem mlhu. Už se začíná objevovat a ptáme se my, našich zlatíček, jestli se s ní taky setkali. A jestli pak ví, proč se vlastně dělá mlha.
2: Protože prší a je hodně moc zima, tak se zapařuje.
3: Protože dreší. Mlha je bílá.
4: Protože nemáme rádi a dělá se mlha, když jsme už jeli na tábor.
3: My byli taky na táboře.
1: Když se jede na tábor, tak se taky může udělat mlha. Logické zamyšlení a také odpovědi našich zlatíček na to, proč se mlha dělá.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: krokodýl cestovatel se tentokrát vydá do podzemí a třeba vás inspiruje k procházce. Vydáme se na místo, které určitě stojí za vidění a jsou to vodojemy pod Žlutým kopcem. Pokud jste tam ještě nebyli, určitě si to nenechte ujít. Tahle památka se nachází v brněnských ulicích Tvrdého a Tomešova na Starém Brně na úbočí Žlutého kopce. Byla vystavěna postupně mezi 60. lety 19. století a druhým desetiletím 20. století. A v roce 2019 bylo toto místo prohlášeno kulturní památkou. Katedrála v brněnském podzemí, i tak se nazývají vodojemy pod Žlutým kopcem, kam byste určitě měli zajít, protože to stojí za vidění.
1: Radio Krokodýl.
2: Poslouchej Radio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Radio Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Je dobré mít parťáka při práci.
7: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Hezké povedy na Krokodýlu 7 minut před 8:30. Už za chvilku Shakira, budou také Činasky, to jsou hity, které pro vás chystáme, ale ještě předtím se podíváme na to, komu pomáháme. Pokud o někom víte, i vy nám můžete napsat na pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Kateřina Janoška Neuschlová, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své kamarádce Soni, která má postiženého syna. Syn se jmenuje Láďa, je mu 2,5 roku. Při porodu nastaly komplikace, trpí dětskou mozkovou obrnou. Je odkázaný na speciální zdravotní pomůcky, jako je kočárek speciální pro něho, aby se mohl vůbec nějakým způsobem pohybovat po venku, s cizí pomocí samozřejmě. Kamarádka se mi svěřila s tím, že by malý syn potřeboval rehabilitace, které stojí nemalé peníze. Stojí to kolem 50 tisíc měsíčně, což normální člověk neutáhne. Proto jsem se obrátila s pomocí na Rádio Krokodýl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Ládíkovi zajistil rehabilitace v hodnotě 50 tisíc korun.
2: Chtěla bych poděkovat velice Rádiu Krokodýl, který touhle cestou zprostředkoval rehabilitace. Když se to kamarádka dozvěděla, tak byla velice šťastná. Moc děkujeme.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Každý den si můžete vyrazit na Mniší horu do brněnské zoo, ale tento víkend máte ještě speciální důvod navíc. Koná se tam totiž festival. Podrobnosti pro nás má mluvčí zoo Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Tento víkend náš areál ožívá festivalem smečky. Na návštěvníky čeká bohatý program složený z oblíbených komentovaných krmení a setkání, ale také ze stanovišť našich partnerů. V areálu tak během festivalu budete moci navštívit stánek Tepláren Brno, Technického muzea Brno, OpenSSL nebo třeba studentů Ekogymnázia. Budou zde také nafouknuté dva modely Hvězdárny a Planetária Brno. Máme také obrovskou radost z dalších mláďat. Začátkem týdne se nám narodilo 5 nových kapibar. Letos tedy hlásíme už 10 přírůstků u těchto populárních největších hlodavců. Tak se na ně přijďte podívat, stejně jako na celou zoo. Na podzim má speciální kouzlo. A připomínám, že v úterý 15. září budou probíhat ještě poslední večerní prohlídky, které taky stojí za to. Máme otevřeno denně od 9 do 6. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Říká na krokodýlu mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich a my děkujeme za pozvání.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
4: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
0: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
4: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
0: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
4: Chlebíčkový ráj. Nebeská pochoutky pro chuťové buňky.
5: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
6: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
7: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
8: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
0: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Becky G na rádiu Krokodýl a blížící se 9. hodina, to znamená, že je tu opět Míša a prozradí, co bude ve zprávách.
1: Já vám přeji pěknou neděli. Vinohrady chystají 2 parkovací domy. I o tom už za chvíli.
0: A připraveny pro vás máme i pozvánky do divadla, kdybyste chtěli vyrazit za kulturou.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Idylickou komedii o kouzlu dětství Bylo nás 5 uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno ve 14 hodin. Komedii Sluha 2 pánů nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Inscenaci Changes uvádí divadlo Reduta v 17 hodin. A představení Neboj, neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 9. pro vás chystáme ty největší hity z 90. let. Budou Westlife, DJ Bobo a také Nirvana. Za půl minuty bude 9 hodin.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Odpolední teploty by dnes měly být stejné jako včera, 19 až 22 stupňů, ale obloha bude zatažená a odpoledne, zejména na jihozápadní části Jižní Moravy, se může objevit občasný déšť.
6: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: 2 nové parkovací domy by do budoucna mohly vzniknout v brněnské městské části Vinohrady. Postavit je dělníci mají při Žarošické ulici. Jeden by tak mohl posloužit například zákazníkům supermarketu, druhý má nést jméno podle žluté lávky pro pěší. Více než čtvrtina 15-letých dětí v Česku nedosahuje ani základní úrovně čtenářských dovedností. Ukázalo to mezinárodní šetření. Ačkoliv jde o žáky na konci povinné školní docházky, dokážou pochopit a rozpoznat pouze jednoduchá sdělení v podobě vět, případně kratších textů. Zpěvačka Céline Dion včera v Paříži zahájila svůj první kompletní koncert po 6 letech. 58-letá Kanaďanka se na pódium vrátila po zdravotních problémech, způsobených vzácným neurologickým onemocněním. Kvůli němuž musela v minulosti zrušit řadu vystoupení. Koncert ve vyprodané aréně sledovalo zhruba 30 tisíc fanoušků. Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé US Open. Ve finále v New Yorku porazila šampionku posledních 2 ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou 6-4, 5-7, 6-2. Získala 2. grandslamový titul v sezóně a 3. v kariéře.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor, dávejte na D1 na 172. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam odstavené osobní auto a na 196. kilometru D1 tam došlo k havárce osobáku. Mělo by to být průjezdné bez držení, tak snad to stále ještě platí. Pokud máte další informace, my máme dopravně linku, na kterou nám můžete zavolat a pošleme to dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Dvě minuty po deváté hodině na Krokodýlu připraveny největší hity z 90. let a za chvilku také další slovíčka z brněnského Hantecu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Marie je tak hodná žena. Pokaždé, když její manžel pozdě večer dorazí domů, tak hned, jak vstoupí do dveří, dostane svoji fajfku, pantofle, pyžamo, knížku, kafe, večeři a cokoliv dalšího se najde, tak to po něm Marie taky hodí.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Každý den slovíčka z brněnského Hantecu, rozšiřujeme své znalosti a Honza Žanek Hlaváček je pro nás chystá stále další a další. Tak co to bude, Žanku, tentokrát?
2: Zdali jak svíňa z kroksny. Goumity, co to znamená scuk na čáře?
1: Scuk na čáře, to by mělo být velmi jednoduché. Co na to říkáte v ulicích Brna?
3: Prudká zatáčka.
4: Promluvíš si s někým? Sraz v Lužánkách.
5: Sraz, ale kde to fakt nevím.
1: Sraz? Ano, ale vy nevíte, že na čáře je na české, tak Žanku, vysvětli nám to.
2: Suk na čáře je sraz na české ulici.
1: No, tušil jsem, nebo předpokládal jsem, že většina z vás bude vědět, co to je cuk na čáře, protože si myslím, že většina ho tam už někdy měla. Tak pokud jste ho nevěděli, teď už to víte, že cuk na čáře je sraz na české, no a těšíme se na další slovíčka.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 99. Celou hodinu vám hrajeme na Krokodýlu to nejlepší z 90. let.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Na Krokodýlu se teď zaměříme na jeden příběh, kdy se úředníci státní veterinární správy Jihomoravského kraje stali také něco jako detektivové. No a podrobnosti pro nás má Jana Kozáková.
2: Podnětů na nelegální výrobu potravin dostáváme mnoho, ale jen málo která kontrola skončí podáním ruky a poděkováním. Autor Zvíškovská v průběhu léta upozorňoval na střevní potíže a spojoval je s místním uzenářským dobrodruhem, jenž zásobuje okolí domácími výrobky. Inspektoři veterinární správy neváhali a pokusili se na tajno objednat 50 kg lákavě vypadajících klobásek. Výrobce byl v kraji opatrný, ale touha po nových zákaznicích nakonec zvítězila. Při předávání nákupu se nic netušící pan domácí rozpovídal inspektorům v utajení o své výrobničce, udírně i historkách o podezřelých zákaznicích, kteří se moc vyptávají. Dokonce se pochlubil legendárními příběhy o inspektorech, kteří rozdávají pokuty. Ve chvíli placení inspektoři místo peněženky vytáhli služební průkazy. Ostatní zákazníci zmizeli rychleji než pekáčky z grilu. Pan uzenář však celou situaci přijal překvapivě sportovně a během kontroly plně spolupracoval. Nakonec slíbil, že výrobu zlegalizuje a slovo dodržel. Tento týden při následné kontrole inspektorům poděkoval, že díky nim pokračuje ve svém koníčku na profesionální úrovni. A tak nezbývá než popřát, aby jeho výrobna měla stejně dlouhé fronty jako ta původní, tentokrát však zcela v souladu s literou zákona. Pro Rádio Krokodýl za veterinární správu Jana Kozáková.
1: Příběh s dobrým koncem. Podrobnosti pro nás měla Jana Kozáková ze státní veterinární správy.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: Otvíráme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa.
1: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
2: Mountfield otevírá novou prodejnu v Pohořelicích, obchodní centrum Aventin. Slavnostní otevření už tento čtvrtek od 9 hodin, kde na vás čekají úžasné slevy na celý sortiment. Navíc k nákupu láhev skvělého vína zdarma a soutěž o ceny v hodnotě až 20 000 korun. Mountfield Pohořelice, obchodní centrum Aventin.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Je dobré mít se na koho spolehnout.
5: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Já jsem Jarmila Hrabalová a pracuji jako logoped ve speciálních školách Elpis. Máme tam školu mateřskou, základní a praktickou. Naše děti potřebují hodně a hodně materiálu. Proto jsme požádali Rádio Krokodýl o 3 tiskárny. Proč? Protože učitelé si vytváří svůj vlastní program a svoje materiály v počítači. A potom, aby se dostali k dětem, tak je musíme vytisknout. Dokonce pracujeme s grafomotorikou, což znamená, že děti učíme různě pracovat s tuškou. Tohleto zrovna se učí náš malý autista Jirka, který vezme tušku a čmárá si. Ale když má před sebou obrázek, tak se snaží třeba 2 body spojovat. Proto ty tiskárny.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a koupil 3 nové tiskárny.
1: Chtěla bych moc a moc poděkovat Rádiu Krokodýl, který se o nás stará. Opravdu máme od vás mnoho a mnoho věcí. Naposledy tiskárny. Velké díky za tyto 3 tiskárny, které budeme plně využívat.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Rádio Kromovýl. 99. I could stay awake just to hear.

0: nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Rádi mlsáte, rádi poznáváte nové chutě, tak to pro vás máme skvělý tip, jak si užít dnešní nedělní den. Vydejte se do Řečkovického amfiteátru. Je tam i náš kolega Jirka a má pro nás pozvánku a informace o tom, co se tam děje.
2: Krokodýláci, tak je to tady. Nacházíme se přímo v Řečkovicích amfiteátr a tady se něco děje. Je tady s námi Martin, který je za marmeladové slavnosti, protože se tady dneska něco děje.
3: Ahoj, ahoj, tak všechny vás moc chci pozvat na naše marmeladové slavnosti, kde dneska uvidíte nejen program pro děti, spoustu kapel, zpěváků, ale ochutnáte hlavně spoustu marmelád, skoro 50 druhů, takže doražte nejen na jahodovou, ale třeba na piña koládu, anebo okurkovou.
2: Jinak zajímavostí je, že tady padne i rekord, v čem se bude soutěžit.
3: Budeme pojídat maliny a těch malin nebude zrovna málo, bude jich asi 2,5 kila, tak uvidíme, za jak dlouho to Jarda zvládne.
2: Ano, dorazí sem Max Jirdík. Tak krokodýláci, to je tip pro vás. Připomínám Řečkovice, amfiteátr, který tady je, a marmeládové slavnosti. I s rádiem Krokodýl. Tip na víkend.
1: Pokud rádi mlsáte, pokud rádi ochutnáváte, tak už víte, kam máte vyrazit. A my děkujeme za pozvání.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
4: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
5: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
6: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
7: Baštím, baštíš, baštírna.
8: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
7: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
9: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem

0: XC90, tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Osborne na Krokodýlu mezi největšími hity z 90. let po 9. hodině. Celou hodinku jsme si je užívali, ale je tu 10., tak se zpět přesuneme do současnosti a Míša prozradí, co je nového.
1: Já vám přeji pěkné dopoledne. Lídři v Brně podporují nový fotbalový stadion za Lužánkami. Více už za chvíli.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Slyšíš to?
4: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
3: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
4: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Maashausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
3: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
4: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
3: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
4: Burčákové slavnosti Hustopeče, to musíš zažít.
2: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. další hity z Krokodýla budou Clean Bandit. Jennifer Lopez. A hrajeme i česky, například Pokáče.
6: Život prostě občasné.
0: Za okamžik, zhruba za půl minutky, to bude 10. hodina. Na Krokodýlu pro vás máme předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
7: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme aktuálně téměř 16 stupňů, během odpoledne na jihu Moravy mezi 19 až 22 stupni a k tomu obloha, která bude zatažená a později se může na jihozápadě objevit občasný déšť.
7: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Výstavba bytů, dokončení započatých projektů nebo efektivnější hospodaření jsou prioritami pro lídry politických uskupení v Brně. Spolupracovat chtějí po volbách většinou s těmi, kdo jim umožní plnit program. Brno má nyní dva fotbalové kluby v první lize a řeší se záměr soukromého investora postavit za Lužánkami nový stadion. Většina lídrů záměr podporuje, chtějí ale investovat i do stadionu na Srbské. Představa smaženice z čerstvě natrhaných hub je pro většinu Čechů národním sportem, avšak některé vzácné druhy, jako hřib královský, mochomůrka císařka nebo dokonce český lanýž, chrání zákon o ochraně přírody a krajiny. Za jejich sebrání či zničení hrozí houbařům vysoké pokuty, které se ve zvláště chráněných územích mohou vyšplhat ještě výše. Maďarská vláda změní zákon přijatý v roce 2020 tehdejší vládou Viktora Orbána, který fakticky zakazoval adopci dětí stejnopohlavními páry. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar. V Maďarsku byla adopce homosexuálními a lesbickými páry možná do konce roku 2020, pokud jeden z partnerů podal žádost jako svobodná osoba. Čeští volejbalisté vybojovali na mistrovství Evropy v Modeně druhé vítězství, poté co v pátek na úvod skupiny A zdolali Řecko 3-1. Včera porazili švédský tým 3-2.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, opatrně na D1 na 172. kilometru směrem na Prahu, stojí tam odstavené osobní auto. Pomalo jedoucí vozidlo údržby a údržba vozovky na D1 mezi 189. až 178. kilometrem v levém jízdním pruhu směrem na Prahu a podobná situace mezi 197. až 189. také omezení v levém jízdním pruhu. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte, my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: desáté hodině na Krokodýlu další tip na výlet nebo procházku. Počkejte si na podrobnosti, tentokrát navštívíme jeden dům přímo v centru města Brna.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, co se stane, když žena přijde na to, co vlastně chce? Rozmyslí si to.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Pomáháme a pomáháme rádi, protože věříme tomu, že to má smysl. A pomáháme i třeba tím, že vám zpříjemníme domácí prostředí. Každý měsíc soutěžíme o klimatizaci zadarmo. Ano, horké léto nás přesvědčilo o tom, že klimatizace pro některé může být skutečně velmi důležitá věc. No a tak jsme společně s 81 Klima vyhlásili soutěž a hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme jednomu potřebnému klimatizaci. Každý měsíc po celý rok. A komu už jsme věnovali? Poslechněte si ten příběh.
2: Prosím.
3: Tady je Rádio Krokodýl, dobrý den, je tam Jana Sedláčková.
2: U telefonu.
3: Výborně, já mám pro vás dobrou zprávu, protože tu klimatizaci vyhráváte.
2: Ne, opravdu?
3: Ano.
2: Ježišmarja, mě zechce brečet, protože ta Monička je úplně, a ta její maminka, to si neumíte představit, co to je za příběh, jako je to strašný a my fakt chodíme pomáhat, neříkejte.
3: Ano, uděláme jí radost, zlepšíme jí život.
2: Ano.
3: Tak pojďte nám říct ten příběh jenom ve stručnosti.
2: Roztroušenou sklerózou a v podstatě zůstala uvázaná na celodenní péči, stará se o ní maminka, leží, v podstatě Monička nemluví, je jí teda 50, říká Monička, ale je to opravdu naše dobrá kamarádka ze školy, ze základní školy, stará se o ní maminka, pečuje o ní opravdu s velikou láskou 24 hodin denně, protože opravdu sama nezmůže nic. Chodíme tam a víte, jaký ty podmínky jsou, letošní horký léto bylo prostě strašný, jak člověk leží celý den doma v tom vedru, není to úplně příjemný, takže prostě ventilátor nějaký jí pomáhá, ale není to úplně asi k příjemným uležení. Určitě vám strašně moc děkuju a tohle je pro nás strašně moc a myslím si, že holky budou šťastný, že jim tohle zpříjemní život.
1: Tak určitě jsme rádi, že děláme radost a že zpříjemňujeme život. Třeba i tím, že nabízíme klimatizaci zdarma. Po celý rok, každý měsíc, 12 klimatizací může pomoci a pokud o někom víte, komu by mohli pomoci, tak nám napište jeho příběh na www.81.cz.
0: Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel pro vás má opět inspiraci na procházku a tentokrát se vydá do jednoho domu, který se nachází přímo v centru města Brna. Vydá se do Domu pánů z Lipé. Ten je na náměstí Svobody.
2: Ano, ano, dům je známý pod názvem Švancův dům nebo Švancův palác a patří mezi nejstarší a nejkrásnější renesanční domy ve městě.
1: Byl postaven v letech 1243 až 1260, no a po smrti Krištofa Švance v roce 1601 se vystřídalo několik majitelů a v roce 1646 ho za 6000 zlatých získal polní maršál Louis Radoit de Souche z vděčnosti za obranu města při obléhání Švédy.
2: No a od roku 2006 je majitelem paláce, který slouží komerčním a kulturním potřebám společnost Radima Jančury. V přízemí se nachází kulturní a informační centrum a v nejvyšším poschodí je zpřístupněna vyhlídka na město.
1: Ta vyhlídka je skutečně parádní, tak pokud půjdete kolem Domu pánů z Lipé, tak si můžete zajít podívat i vy.
0: Radio Krokodýl. Poslouchej Radio Krokodýl.

0: stojí. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
1: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
7: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
8: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
7: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
8: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
7: www.chlebíčkovýraj.cz.
9: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Aktuálně z Brna.
12: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
11: Vaše město Brno.
13: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
14: J-Lo, y'all decide.

0: půl jedenácté jsme si na krokodýlu užili kaomu a lambádu. Možná jste se zvedli i ze židle, možná jste si udělali pár tanečních kroků a k tomu si teď poslechněte příběh malého Michálka.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Zdeněk, jsem z Hodonínska. Rád bych požádal Rádio Krokodýl o tablet pro svého syna Michálka, který trpí Aspergerovým syndromem. Je to forma autismu, kdy vlastně syn má svoje rituály a má svůj svět. Syn by potřeboval tablet do školy, aby mu to usnadnilo výuku a vnímání světa kolem.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Michálkovi tablet zajistil.
2: Chtěl bych moc poděkovat Rádiu Krokodýl, že Michálkovi umožnilo tablet a má z toho velikou radost. Moc díky.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy do ruky na krokodýlu na lince 603 103 103, kterou jsem právě teď uvolnil. Abyste si mohli zavolat, abyste měli všichni stejné startovní podmínky k tomu se jako první dovolat. A jakmile to zvládnete, tam byste mohli tipovat krokodýlí zvuk. Ve hře je aktuálně 120 350 korun. Tahle částka je tu pro vás připravena a já už se ptám na linku, kdo pak se dovolal jako první. Haló, tady Martin.
2: Ahoj, tady Jana.
1: Ahoj Jano, odkud voláš?
2: Z Brna.
1: A jakou máš neděli? Chystáš se na něco zajímavého?
2: Nic zvláštního. Oběd a pak možná nějaká procházka.
1: Bude něco dobrého na oběd aspoň?
2: Budou asi řízky.
1: No jo, tak to je paráda. Ať si pochutnáte. Dobře poslouchej krokodýlí zvuk. Co myslíš, že to je?
2: To už je jenom takový tip, protože těch tipů bylo hodně. To nemyslím, že zkouším to spíš a myslím si bezdotykový odpadkový koš. Když přidáš, on se sám otevírá.
1: Bezdotykový odpadkový koš. Zajímavé. Tak tady je odpověď našeho arbitra. 120 350 korun. Bohužel. Bohužel nebyl to správný tip. Částka se zvyšuje, měj se krásně, třeba příště to vyjde. Naslyšenou, ahoj.
3: O víkendu musím jak mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladičky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
5: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
6: Slyšíš to, tati?
7: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
6: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
8: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
9: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
10: Mountfield otevírá novou prodejnu v Pohořelicích, obchodní centrum Aventin. Slavnostní otevření už tento čtvrtek od 9 hodin, kde na vás čekají úžasné slevy na celý sortiment. Navíc k nákupu láhev skvělého vína zdarma a soutěž o ceny v hodnotě až 20 000 korun. Mountfield Pohořelice, obchodní centrum Aventin.
11: Hledáš, kam na super akci a navíc si

0: Vzniku marmelády, tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz. Skonto
1: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Hanzo a Tina Turner na rádiu Krokodýl před 11. hodinou. Nedělní dopoledne 13. září a v 11. se opět od Míši dozvíme, co je nového.
1: Já vám přeji pěkné dopoledne. Adepti na vedení Brna chtějí kvůli vedrům lépe hospodařit s vodou. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. ovládnete náš éter. Budeme hrát hity na vaše přání. Můžete si vybírat na lince 603 103 103 od 11. až do 12. A 11. tu bude za minutu a půl.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha by dnes měla být zatažená. Během odpoledne se na jihozápadní polovině jižní Moravy rozšíří občasný déšť. Večer pak přechodně srážky ustanou a dnešní odpolední teploty 19 až 22 stupňů.
3: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Sázením stromů, zakládáním zelených střech, zachytáváním dešťové vody nebo nastavením jasnějších pravidel chtějí lídři stran pro komunální volby v Brně adaptovat město na stále častější vlny veder. Řekli to v anketě před volbami, které budou 9. a 10. října. Inspiraci chtějí hledat i v zahraničí. Někteří kritizují dosavadní postup města a tempo zavádění opatření. Zbytečnou paniku vyvolal příspěvek na sociální síti o nálezu lidského těla v lese u Českého dvora na Havlíčkobrodsku. Případem se začali zabývat policisté, kteří zjistili, že nejde o mrtvolu, ale o figurínu ženského těla bez hlavy. Společnost Entropic popsala případ ruské skupiny, která s pomocí jejího modelu Cloud vyvíjela autonomní roj kamikadze dronů. Systém měl být schopen sám vyhodnotit cíl a vydat příkaz k detonaci, aniž by do tohoto rozhodnutí musel zasahovat člověk. Šéf společnosti Entropic vyzval ke zpomalení vývoje pokročilých modelů umělé inteligence. Tento případ je obzvlášť závažný proto, že se jedná o přímé instruování AI k likvidaci člověka. Brněnské derby nováčků první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří v duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. Zbrojovka vyhrála 4. z posledních 5 ligových zápasů a v neúplné tabulce je 3. Artisu po druhé porážce za sebou patří průběžně 13. pozice.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a nehoda v Brně v Jílkově ulici u křižovatky s Mošnovou bourala 2 osobní auta a na místě je blokovaný 1 jízdní pruh. Projíždějte opatrně a pokud máte další informace, my máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme po 11. hodině a do studia Krokodýla dorazila tak trošku netradičně v neděli Janča. Ahoj.
1: Ahoj, krásné dopoledne.
0: Ano.
1: Jsi se úplně zarazila, ano.
0: Stále ještě dopoledne, které si ovšem posluchači mohou s tebou vyplnit hudebními přáními.
1: Je to tak, na vaše přání 603 103 103.
0: Zavolejte si.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Dámy, když muž řekne, že něco opraví, tak to taky udělá. A není potřeba mu to každých 6 měsíců připomínat.
0: Rádio Krokodýl a hity na psání.
3: Krásné dopoledne, krokodýláci, dnes v neděli 13. září, kdy svůj svátek slaví všichni nositelé jména Lubor, tak přejeme všechno nejlepší a nejkrásnější. Až do pravého poledne nezapomeňte hity na vaše přání. 603 103 103. No a teď už si dáme Venga Boys, šalala.

0: Vengam psáním.
1: Tak to byla taková letní hitůvka Venga Boys. Ladíte Krokodýla Janče Houbová s vámi. No a pojďme se podívat také na linku Krokodýla 603 103 103. Kde pak tam je?
2: Hezkou neděli, tady je Marek Subsidie od Nutma.
1: Marku, já vás zdravím. Bellini, Samba de Janeiro, taky takový letní devadesátkový hit. Tak pro koho to bude?
2: No, byl to pro vás rádia a pro všechny lidi, kteří mě znají. Prostě to vinobraní bylo, no a moc drahý, ale trošku jsem si to užil.
1: Tak to je hlavní. Tak jo, hrajeme pro všechny, kdo byli třeba na nějakém vinobraní. Mějte se krásně.
2: Ahojky.

0: Radio Crocodile a Hit in Upside.
1: Bellini Samba de Janeiro, Joe Znojma, teď už jdeme také na linku Krokodýla 603 103 103 a je tam Niki.
2: Dobrý den, já bych chtěla zahrát písničku Link Everything and One.
1: Uh-huh. A pro koho to bude?
2: Pro mamku, pro tečku a pro sežu a pro florbalový tým Gulliver Brno.
1: Tak jo, super, tak jdeme to hrát, měj se krásně a díky za zavolání, ahoj.
2: Ahoj.

0: Time. Krokodýláci, a v tuto chvíli se jdeme také podívat do naší krokodýlí aplikace, kde samozřejmě své hudební přání můžete psát taktéž, můžete je volat na linku 603 100 303, no a nebo nám je napsat právě do krokodýlí aplikace a jdeme hrát pro Lukáše ze Slavkova. Dobrý den, chtěl bych písničku, co bude pak od Krištofu, chci to pro vás do rádia, pro moji rodinu, pro Slavkováky a pro lidi, co poslouchají rádio. Lukino, už ti to tam letí, Lukáš ze Slavkova, Krištof, co bude pak?
1: Největší hity.

0: Slyšíš to?
1: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
0: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
1: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
0: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
1: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
0: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
1: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Tak tohle bude jízda. Autosalon Jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9. Skonto
7: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Je dobré mít se o koho opřít.
9: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Tak to byla klasika Neil Diamond, Sweet Caroline v spolupráci s Two Friends. Pojďme na další hity na vaše přání, krokodýláci. Nezapomeňte, linka 603 103 103 je vaše. Ovšem, hrajeme samozřejmě na přání, i když si napíšete přáníčko do naší krokodýlí aplikace. Zdraví, Michal Bajkero z Kašík, chtěl bych zahrát cokoliv pro tebe, pro moje rodiče a pro všechny posluchače a posluchačky. Děkuji. Tak já jsem si říkala, moc to nehrajeme, ale dáme si takovou americkou rockovou partičku The All American Rejects. Tak pojďme na to.

0: Time.
1: Tak to byla americká rocková partička All American Rejects a jejich hit Gives You Hell. A teď už jdeme na další hity na vaše přání 603 103 103 na lince Tom.
2: Ahoj, dobrý den všem. Tady Tom Prigl a já bych chtěl zahrát prosím pěkně tuhle písničku pro moje syny Honzík, Davidek, brácha Dan, pro Ivana, pro Brambožíka, pro Petra policajta, ještě bych to chtěl zahrát. Pro Krkovičkovi, pro celý tým Rádia Krokodýl, Petr Holík a Milani, a kdybyste mě všechno vyjmenovat, a pro celý Brno prostě, co poslouchají Řečkovice a já nevím, všude možná jak volají.
1: Jasně.
2: A pro Kocourka.
1: Já myslím, že to zhrnul úplně parádně, zkrátka prostě pro celý Brno, je to tak. A budeme
2: děkuji
1: hrát, nemáš záč, hrajeme něco italského, jak znělo tvoje přání, takže dali jsme to nejitalštější Sara Perchettiamo, tak doufám, že to udělá radost.
2: Děkuji moc krát, ahojky, čau všem.

0: napsání.
1: Tak to byl určitě jeden z mých nejoblíbenějších italských hitů Sara Perchettiamo. Mimochodem, měla jsem ho asi 10 let na vyzvánění na budíku a furt se mi hrozně líbí. Takže paráda, to bylo pro Toma Príglanu a teď už jdeme na další hity na vaše přání. Linka 603 103 103 a je tam paní Eva.
2: Ahoj, Jani.
1: Ahoj, Evi, já tě zdravím. Harry Styles, pro koho to bude?
2: Pro vnuka Radima, 19. narozeninám. A ještě dodatečně, který Radimu, která měla v pondělí vlásek.
1: Tak jo, tak posílám to tam, Harry Styles. Měj se krásně, Evi.
2: Taky, děkuji, pěkný den.
1: Tobě taky, ahoj.
2: Ahoj.

0: pondělí 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
1: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. helendoron.cz/Vyškov.
6: Aktuálně z Brna.
7: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
6: Vaše město Brno.
8: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
9: Víme první, co se děje v Brně.
8: Víme, jak bude.
9: Aktuální počasí.
8: A víme, jak to jezdí na Jižní Moravě.
9: Nejrychlejší dopravní servis.
8: Víme.

0: Eva Farna, Mirai, vzpomeneš si hudební přání až do pravého poledne na Krokodýlu, nezapomeňte, linka 603 103 103. No a právě na této lince posluchač Zdeněk.
1: Ahoj Janí, tady je biker Zdeněk ze Šepkovic. Písničku pošleme do Blanska, úžasné masérce, do Sadva studia masáže BK na Svitavské, doporučuji i chlapům pochopitelně, golfistům, tigerovcům a kačence z klova Utěchova. Nebojte se, a hezkou neděli přeje Zdeněk a dáme k tomu Brichtu dívka s perlami ve vlasech. Mějte se hezky.
0: Měj se taky krásně, už to tam pouštím, Aleš Brichta. Ahoj.
1: Ahoj, Janí. Čau, čau.

napsání. Aleš Brychta, dívka s perlami ve vlasech. No a teď už jdeme na další vzkazy do naší krokodýlí aplikace. Zdravím, prosím o zahrání písničky Hymna komety pro moji nejdražší přítelkyni Pavlu od jejího přítele Honzy. Miluji tě a hlavně pro vás, protože jste nejlepší rádio. Děkuji. Tak tohle je úplně krásný vzkaz. Samozřejmě rádi zahrajeme Hymna komety pro Pavlu a Honzu.

0: Bon Jovi, Kid Fate nám uzavírá dnešní nedělní hity na vaše přání, krokodýláci. A teď už taky aktuální zprávy na 12. hodinu. Má je pro vás Míša, o čem pak budou?
1: Přeji vám pěkné poledne. V Brně začne svátek světové literatury. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A co si dáme z hitu Krokodýla po 12. hodině? Martin Garrix a Sheeran. Tomu Kate Ryan. Z českých hitů Vanastovky Anděle.

0: 12. hodinu tu máme za půl minuty.
1: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A pojďme se také podívat na počasí v Brně. Aktuálně jasno a 20 stupňů Celsia. Polojasno, občas nějakou tou přehaňkou, tak to vypadá na celé jižní Moravě. Ve Vyškově a Hodoníně měříme 19 stupňů, ve Znojmě 20, no a nejtepleji aktuálně na Břeclavsku, kde měříme 22 stupňů Celsia. Jinak podle meteorologů bude obloha převážně zatažená, odpoledne se rozšíří občasný déšť na jihozápadní polovinu kraje, večer potom budou přechodně srážky ustávat, denní maxima 19 až 22 stupňů.
1: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěknou neděli přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Brno vyhlíží jednu z největších literárních událostí roku. Už ve středu se na bezmála 30 architektonicky zajímavých místech uskuteční veřejná čtení z více než 30 knih. Do města při této příležitosti zamíří známí literáti z celého světa, včetně vnuka Gréty Tugendhatové či držitelky prestižní ceny Magnesia Litera. Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů onemocnění HIV, což bylo nejvíce od začátku sledování nemoci. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 osob. V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Před rokem Evropská komise schválila přípravek lenakapavir, který by měl bránit před nakažením virem. Kvůli vysoké ceně na něj zatím zdravotní pojišťovny nepřispívají. V budoucnu by se to ale mohlo změnit. Jedna z univerzit ve středním Japonsku zahájila testování papírovo-plastové lahve na víno, která je zhruba o 30% lehčí než skleněná. Cílem je snížit dopad výroby a přepravy na životní prostředí. Prodávat by se mohla od příštího roku. Baseballisté Kotlářky otočili vývoj finálové série Extraligy z Hrochy Brno a po vítězství 3-1 v pátém duelu na hřišti soupeře se dostali do vedení 3-2 na zápasy. První matchball se pokusí proměnit dnes v Praze na Markétě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. V Brně v Jílkově ulici u křižovatky s Mošnovou bouraly dva osobáky, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. D1 152. kilometr směrem od Prahy na Brno, tady stojí u krajnice porouchané osobní auto, tak tam dávejte pozor. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 12. hodina je tady, přátelé. Pokud obědváte, tak vám přeji dobré chutnání. Pokud chystáte na stůl, tak ať vám to jde co nejlépe od ruky. Ladíte krokodýla, no a za malou chvíli už pro vás budu mít tip, kam třeba dnes odpoledne po obědě a po šlofíku můžete vyrazit. Tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi chytrým a hloupým chlapem? Hloupý chlap vypráví vtipy o blondýnkách a chytrý, ten s něma spí.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Krokodýláci, a v tuto chvíli už pro vás mám slibovaný tip, kam po obědě, dnes odpoledne nebo zkrátka kdykoliv, kdy budete mít chuť, můžete vyrazit. Tak pojďme se na to podívat. Společně se vydáme do jednoho krásného parku v Brně, do Tyršova sadu. Nachází se ve čtvrti Veveří mezi ulicemi Botanickou, Smetanovou, Kounicovou a Sokolskou. Tento park je chráněn jako kulturní památka České republiky, no a v roce 1785 byl v místech dnešního parku zřízen městský hřbitov. Dnes je v parku třeba malá školní botanická zahrada. No a nebo pokud byste sem rádi vyrazili s dětmi, tak kromě krásného hřiště jsou tady i zvířátka. Je to tak, zvířátka přímo v centru města Brna, a na jaké se můžete těšit, tak například na kamerunské zakrslé kozy, anebo taky na andulky, korely, rozely či zebřičky. Tak se určitě vypravte do Tyršova sadu v Brně centru.
1: Rádio Krokodýl. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
2: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
7: Hledáš, kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicí. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
8: Je dobré mít své jistoty.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Ace of Base, Beautiful Life, za malou chvíli Vanastovi věce nebo George Ezra, teď už také komu krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Denisa a jsem z Brna a chtěla jsem pomoci mé kamarádce, která má dvouletou holčičku. Verunka se bohužel narodila s rozštěpem páteře, což znamená, že je ochrnutá od pasu dolů. Je tam naděje, aby se to zlepšilo, a proto jsem požádala rádio Krokodýl, jestli by nám nepomohl, jelikož rodina si toto finančně nemůže dovolit, jelikož je to drahé a pojišťovna to nehradí.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Verunce zajistil hypoterapii na koních, která pomůže, aby se její stav zlepšil.
2: Přišla jsem vlastně s tímto nápadem za tou mojí kamarádkou, která byla z toho velmi nadšená, jelikož vidí v tom tu naději, že se vše může zlepšit, a to jen díky rádiu Krokodýl.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: A jdeme na to, krokodýláci, také tipy, kam můžete dnes vyrazit. Dnes například ožívá brněnská Káznice na Bratislavské ulici kávovým festivalem Roast. Akce je zaměřená zejména na prezentaci pražíren, edukaci o problematice výběrové kávy a propojování kontaktů nejen mezi kávovými profesionály. Čeká vás ochutnávka kávy, zajímavé přednášky, workshopy, chillout zóna a malý dáreček. Pokud byste chtěli vyrazit kousek za Brno, tak můžete například do Oslavan, kde se konají tradiční oslava historické slavnosti a čekají vás rytířské turnaje, historické průvody, dobová řemesla, tržiště, ukázky dravců a je tam samozřejmě také program pro děti, takže oslavanské historické slavnosti. Dnešní den vrcholí v Zoo Brno také festival smečky, akce, která byla věnovaná zvířatům, přírodě i všem, kteří jsou součástí brněnské Zoo smečky. Napříč areálem jsou připravena tematická stanoviště, hry a aktivity nejen pro děti, ale i pro dospělé, programy partnerů, komentovaná krmení a setkání se zvířaty. No a pokud byste se ptali, jaká komentovaná krmení dnes ještě stíháte, tak ve 13 hodin surikaty, ve 14 hodin 30 minut dželady a damani, no a v 15 hodin 30 minut se bude krmit vlk hřivnatý. No a pak mám pro vás ještě jeden tip na vonavou akci, je to bylinkový festival v Brně v otevřené zahradě na Údolní. Čekají vás workshopy, přednášky, aroma jarmark, různé poradny bylinářů, aromaterapeutů, je tam taky bylinková gastrozóna a je samozřejmě připraven i program pro děti, což znamená tvořivé dílničky anebo divadlo. Tak si stačí jen vybrat a vyrazit.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
2: Baštím, baštíš, baštírna.
3: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
2: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
4: Mňam. Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
5: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755
6: 628. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Mountfield otevírá novou prodejnu v Pohořelicích, obchodní centrum Aventin. Slavnostní otevření už tento čtvrtek od 9 hodin, kde na vás čekají úžasné slevy na celý sortiment. Navíc k nákupu láhev skvělého vína zdarma a soutěž o ceny v hodnotě až 20 000 korun. Mountfield Pohořelice, obchodní centrum Aventin.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rok 2000 na Can't Fight the Moonlight. Za malou chvíli tady bude 13. hodina a to znamená, že jsou připraveny aktuální zprávy na 13. hodinu a má je pro vás Míša Kupská, tak o čem budou?
1: Já vám přeji pěkné odpoledne. Vinohrady chystají dva parkovací domy. I o tom už za chvíli.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z hitu Krokodýla po 13. hodině Jonas Blue.

0: chybět nebude ani česká rocková kapela Support Lesbians. A 13. hodina je tu za půl minuty.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jdeme se podívat na počasí v Brně. Aktuálně jasno, slunečno a 22 stupňů Celsia. Polojasno, občasem tam s nějakou tou přehánkou, tak to vypadá na celé jižní Moravě. Jinak teploty taktéž okolo 20 stupňů. Jak to bude vypadat odpoledne? Podle meteorologů bude obloha spíše zatažená. Odpoledne se rozšíří občasný déšť na jihozápadní polovinu kraje. Na večer a v noci zůstane zataženo s deštěm a nejnižší noční teploty okolo 14 stupňů.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
3: Cože, v Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Vítejte u zpráv.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Dva nové parkovací domy by do budoucna mohly vzniknout v brněnské městské části Vinohrady. Postavit je dělníci mají při Žarošické ulici. Jeden by tak mohl posloužit například zákazníkům supermarketu, druhý má nést jméno podle žluté lávky pro pěší. Více než čtvrtina 15-letých dětí v Česku nedosahuje ani základní úrovně čtenářských dovedností. Ukázalo to mezinárodní šetření. Ačkoliv jde o žáky na konci povinné školní docházky, dokážou pochopit a rozpoznat pouze jednoduchá sdělení v podobě vět, případně kratších textů. Zpěvačka Celine Dion včera v Paříži zahájila svůj první kompletní koncert po 6 letech. 58-letá Kanaďanka se na pódium vrátila po zdravotních problémech, způsobených vzácným neurologickým onemocněním. Kvůli němuž musela v minulosti zrušit řadu vystoupení. Koncert ve vyprodané aréně sledovalo zhruba 30 tisíc fanoušků. Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé US Open. Ve finále v New Yorku porazila šampionku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou 6-4, 5-7, 6-2. Získala druhý grandslamový titul v sezóně a třetí v kariéře.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Pozor, v Brně na Přemyslově náměstí, tady je silnice uzavřena kvůli kulturní akci, ale pouze do dnešní půlnoci. Tak s tím počítejte, z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu. No a kdyby cokoliv, tak nám určitě zavolejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Tři minuty po 13. hodině jste s Krokodýlem dnes v neděli 13., kdy svůj svátek slaví všichni nositelé jména Lubor, tak přeji vám všechno nejlepší a nejkrásnější. Pokud nějakého Lubora znáte, tak mu nezapomeňte popřát. No a za malou chvíli také Krokodýlí zlatička otázka, proč se kluci nelíčí. Buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Byl jednou jeden Pepíček, který jedl v hodině ve škole. Jednou se přihlásí a říká: paní učitelko, já už dneska nebudu jíst. Opravdu, a jak to? Už nemám co?

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A teď už také hurá za našimi nejmenšími posluchači Krokodýlí Zlatíčka. Otázka, proč se kluci nelíčí?
2: Protože nejsou holky, ale jsou chlapy.
3: Protože to jsou kluci a kluci se vždycky nelíčí.
4: Protože kluky to nemají rádi, ale holky jo.
5: Protože by to klukům pak neslušilo a oni by si je spletli s holkama.
6: Že jako třeba se nalíčí a jde ven a pak říkají ahoj Teresko.
7: Protože nemají šediny a holky musí, takže se musí líčit.
1: Je to tak, no hold, kluci a chlapi jsou prostě neodolatelní. Tolik Krokodýlí Zlatíčka, otázka, proč se kluci nelíčí.
0: Radio Krokodýl.
8: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. helendoron.cz/Vyškov.
9: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
11: Slyšíš to?
12: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
11: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
12: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
11: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
12: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
11: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
12: Burčákové slavnosti. Hustopeče, to musíš zažít.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

česká kapela Support Lesbians. No a pokud byste třeba hledali tip, kam vyrazit, kousek za Brno, jeden bych tu měla. Zámecká zahrada ve Vyškově se po rozsáhlé rekonstrukci otevřela o tomto víkendu. Přibližně nové herní a vodní prvky, lavičky, stromy a taky více než tisíce trvalek. Vypadá to teda nádherně, tak pokud budete mít cestu kolem, mrkněte do zámecké zahrady ve Vyškově.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A teď už taky soutěž, ve které jsme rozdali téměř 3 miliony korun a ve které aktuálně soutěžíme o částku 120 400 korun. Tato částka může být samozřejmě vaše, pokud uhodnete krokodýlí zvuk. A pokud máte tip, co by to mohlo být, tak určitě neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A teď už taky soutěž, ve které jsme rozdali téměř 3 miliony korun. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. No a na lince 603 103 103 první a nejrychlejší volající a je to Honza. Ahoj Honzi, já připomenu pro úplnost krokodýlí zvuk. A tvůj tip za 120 400 korun zní prosím jak? Já typu rozumím, arbitr taky, ovšem teď jde o to, jestli je správný, tak pojďme se na to podívat. Tak je milý, to správný typ to není.
2: No tak nevadí, děkuji, tak.
1: Měj se krásně, ahoj.
2: Je taky na shledanou.
1: Krokodýláca, vy nezoufejte, protože to znamená, že navyšujeme bank a soutěžíme dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
8: Tak tohle bude jízda. Autosalon je neslaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré

0: Dejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
1: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
0: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
1: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
0: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
1: Chlebíčkový ráj.
2: Nebeské pochoutky pro chuťové buňky.
3: Rádio Krokodýl.
4: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Nelly Dilema chvíli před 14. hodinou. Krásné odpoledne vám přeje Janča Houbová, no a taky Míša Kupská, která má pro vás připraveny zprávy. Tak co se dozvíme?
1: Přeji vám pěkné nedělní odpoledne. Lídři v Brně podporují nový fotbalový stadion za Lužánkami. Více už za chvíli.
0: A teď už pozvánka do divadla.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Komedii Chlapi radši lžou nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A za malou chvíli si dáme Where's My Husband. Devadesátky, The Summer Is Magic. Z českých hitů nesmí chybět v neděli odpoledne Kaváti malá dáma. Čtrnáctá hodina je tu za půl minuty.
5: Barko! Zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko! Volejte 800 193 193.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pojďme se také podívat na počasí v Brně a na Jižní Moravě. Střídavě polojasno, střídavě pod mrakem, teploty okolo 20 stupňů Celsia. Podle meteorologů by se odpoledne měl rozšířit občasný déšť. Na večer a v noci zůstane zataženo s deštěm, nejnižší teploty okolo 14 stupňů. No a pokud se ptáte, jak to bude vypadat v pondělí, tak podle meteorologů má být ráno a dopoledne převážně velká oblačnost, odpoledne a večer většinou oblačno a od severu budou postupovat lokální přehánky s intenzivnějšími srážkami. Výjimečně se může v pondělí objevit i bouřka, jinak denní maxima podobné jako dnes 19 až 22 stupňů.
6: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Výstavba bytů, dokončení započatých projektů nebo efektivnější hospodaření jsou prioritami pro lídry politických uskupení v Brně. Spolupracovat chtějí po volbách většinou s těmi, kdo jim umožní plnit program. Brno má nyní dva fotbalové kluby v první lize a řeší se záměr soukromého investora postavit za Lužánkami nový stadion. Většina lídrů záměr podporuje, chtějí ale investovat i do stadionu na Srbské. Představa smaženice z čerstvě natrhaných hub je pro většinu Čechů národním sportem, avšak některé vzácné druhy jako hřib královský, mochomůrka císařka nebo dokonce český lanýž chrání zákon o ochraně přírody a krajiny. Za jejich sebrání či zničení hrozí houbařům vysoké pokuty, které se ve zvláště chráněných územích mohou vyšplhat ještě výše. Maďarská vláda změní zákon přijatý v roce 2020 tehdejší vládou Viktora Orbána, který fakticky zakazoval adopci dětí stejnopohlavními páry. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar. V Maďarsku byla adopce homosexuálními a lesbickými páry možná do konce roku 2020, pokud jeden z partnerů podal žádost jako svobodná osoba. Čeští volejbalisté vybojovali na mistrovství Evropy v Modeně druhé vítězství, poté co v pátek na úvod skupiny A zdolali Řecko 3-1. Včera porazili švédský tým 3-2.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D1, 211,5 km ve směru na Ostravu, tak tady je hlášeno porouchané vozidlo, očekávejte zdržení. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte. No a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Po 14. hodině se na Krokodýlu můžete těšit na tip, kam můžete vyrazit. Za malou chvíli se na to podíváme. No a taky vám prozradím, co se dnes děje u brněnského Antroposu. Tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Blondýnka si kupuje šalinkartu. Dobrý den, jednu šalinkartu. A paní za okýnkem, dobře, a na měsíc? Ne, mě to úplně stačí po Brně.
0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. The

0: Cestovatel.
1: Krokodýláci, a teď už také slibovaný tipka, můžete dnes, nebo třeba kdykoliv, kdy si na to vzpomenete, vyrazit. Společně se vydáme do jednoho pozdně barokního zámečku v Brně, do letohrádku Mitrovských. Ten se nachází při Veletržní ulici nedaleko od hlavního vchodu do veletržního areálu. Jeho pozemek se nachází na území brněnské městské části Brno-Střed v katastrálním území Staré Brno. V této budově se často pořádají svatby a celoroční výstavy. Například aktuální krásná výstava, kdybyste chtěli vyrazit, tak se můžete jít podívat na krásnou výstavu Pohádkové kostýmy z tvorby Zdeňka Trošky. Všichni milovníci pohádek se můžete těšit na kostýmy ze 6 titulů o princezně Jasněnce a létajícím ševci, princezna Zemlejná 1 a 2, z Pekla štěstí oba díly a Nejkrásnější hádanka. No a také se můžete těšit na dva nejznámější kostýmy z veleúspěšné trilogie Slunce Seno. Tak pokud budete mít cestu kolem, tak se nezapomeňte zastavit do letohrádku Mitrovských.
0: Rádio Krokodýl. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
2: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Mountfield otevírá novou prodejnu v Pohořelicích, obchodní centrum Aventin. Slavnostní otevření už tento čtvrtek od 9 hodin, kde na vás čekají úžasné slevy na celý sortiment. Navíc k nákupu láhev skvělého vína zdarma a soutěž o ceny v hodnotě až 20 000 korun. Mountfield Pohořelice, obchodní centrum Aventin.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Aktuálně z Brna.
13: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
12: Vaše město Brno.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Je to tak, krokodýláci, věříme, že pomáhat má smysl. Každý měsíc proto soutěžíme o klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým může změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc po celý rok. A kdo je naším prvním výhercem? Pojďme se na to společně podívat.
2: Prosím.
3: Tady je Rádio Krokodýl, dobrý den, je tam Jana Sedláčková.
2: Dobrý den. U telefonu.
3: Výborně, já mám pro vás dobrou zprávu, protože tu klimatizaci vyhráváte.
2: Ne, opravdu?
3: Ano.
2: Ježišmarja, mě zechce brečet, protože ta Monička je úplně, a ta její maminka, to si neumíte představit, co to je za příběh. Jako je to strašný a my fakt chodíme pomáhat, neříkejte.
3: Ano, uděláme jí radost, zlepšíme jí život.
2: Ano.
3: Tak pojďte nám říct ten příběh jenom ve stručnosti.
2: Roztroušenou sklerózou a v podstatě zůstala uvázaná na celodenní péči, stará se o ní maminka, leží, v podstatě Monička nemluví, je jí teda 50, říká Monička, ale je to opravdu naše dobrá kamarádka ze školy, ze základní školy, stará se o ní maminka, pečuje o ní opravdu s velikou láskou 24 hodin denně, protože opravdu sama nezmůže nic. Chodíme tam a víte, jaký ty podmínky jsou, letošní horký léto bylo prostě strašný. Jak člověk leží celý den doma v tom vedru, není to úplně příjemný, takže prostě ventilátor nějaký jí pomáhá, ale není to úplně asi příjemným uležení. Přitě vám strašně moc děkuju a tohle je pro nás strašně moc a myslím si, že holky budou šťastný, že jim tohle zpříjemní život.
1: Tak to byla krásná zpráva, krásný příběh výherce. Pokud znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže, tak určitě neváhejte a napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz.
0: Radio Krokodýl.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card.

0: extra za 144,90 až do 15. září. Kaufland.
1: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
2: Baštím, baštíš, baštírna.
3: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
2: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
4: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
5: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
6: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
7: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Robbie Williams chvíli před 15. hodinou, kdy jsou připraveny aktuální zprávy a má je pro vás Míša Kupská, tak o čem budou?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Adepti na vedení Brna chtějí kvůli vedrům sázet stromy a lépe hospodařit s vodou. Více už za chvíli.
2: Slyšíš to, tati?
3: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
2: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno. Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraj.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: A z hitu Krokodýla po 15. hodině Lady Gaga. Devadesátky Sophie Hawkins. A z českých hitů Sebastian Toulava. Za pár vteřin tu máme 15. hodinu.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Jdeme se ještě podívat na počasí. V Brně a na jižní Moravě je zataženo s občasným deštěm. Teploty okolo 20 stupňů. Na večer a v noci zůstane zataženo s deštěm také a nejnižší noční teploty okolo 14. No a pokud vás zajímá, jak to bude vypadat v pondělí ráno a dopoledne, bude převažovat velká oblačnost. Odpoledne a večer většinou oblačno a od severu budou postupovat lokální přehánky s intenzivnějšími srážkami. Výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty v pondělí 19 až 22 stupňů.
3: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkný den přeji.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Sázením stromů, zakládáním zelených střech, zachytáváním dešťové vody nebo nastavením jasnějších pravidel chtějí lídři stran pro komunální volby v Brně adaptovat město na stále častější vlny veder. Řekli to v anketě před volbami, které budou 9. a 10. října. Inspiraci chtějí hledat i v zahraničí. Někteří kritizují dosavadní postup města a tempo zavádění opatření. Zbytečnou paniku vyvolal příspěvek na sociální síti o nálezu lidského těla v lese u Českého dvora na Havlíčkobrodsku. Případem se začali zabývat policisté, kteří zjistili, že nejde o mrtvolu, ale o figurínu ženského těla bez hlavy. Společnost Entropic popsala případ ruské skupiny, která s pomocí jejího modelu Cloud vyvíjela autonomní roj kamikadze dronů. Systém měl být schopen sám vyhodnotit cíl a vydat příkaz k detonaci, aniž by do tohoto rozhodnutí musel zasahovat člověk. Šéf společnosti Entropic vyzval ke zpomalení vývoje pokročilých modelů umělé inteligence. Tento případ je obzvlášť závažný proto, že se jedná o přímé instruování AI k likvidaci člověka. Brněnské derby nováčků první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří v duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. Zbrojovka vyhrála 4. z posledních 5 ligových zápasů a v neúplné tabulce je 3. Artisu po druhé porážce za sebou patří průběžně 13. pozice.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na dálnici D1 170,5 km směrem od Brna na Prahu tady havarovala 3 osobní auta, na místě je blokovaný levý jízdní pruh a kolona má necelé 2 km. Tak s tím počítejte a z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 15. hodina je tady, no a do studia dorazil můj milý kolega Zbyněk Loucký.
1: Ahoj Jančo, krásnou neděli.
0: Krásnou neděli, krokodýláci, víte, to je otázka na Zbyňka, víte, jak se pozná, že už opravdu skončilo léto?
1: Že zavřeš střechu kabria?
0: Přesně.
1: Dneska
0: tak.
1: Dneska jsem to zažil, ještě jsem chtěl vyjet a pak už to začalo kapkat. Tak pozor, prší tam, Jančo, a ti nenavlhne tvý krásný lesklý háro.
0: Jo, děkuji moc, já bohužel nemám kabriolet, takže děkuji za radu. Teď už rok set big love, no a Zbyněk Loucký s vámi, přátelé.
1: Hezký den.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptá se malý červík svojí maminky. Mami, a kde je tatínek? Šel na ryby.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tady Krokodýl, vaše rádio, krásný sedmý den v týdnu, Brno, Jižní Moravo a Vysočino. A frčíme a valíme na Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Žany, zdarec, co jsi vykoumal?
2: Zdar jak svíňa z krok, sníkalo osci. Gomite, co pak je to rozbité ciferník?
0: Rozbité ciferník.
3: Vlíst, odněkat, z postele třeba.
4: Něco z rozbořit.
5: A zbít někoho.
0: Ty Žany, ale jak je to teda správně v tom Hantecu? Pojď do toho, prozrať.
2: Rozbité ciferník je potlučený obličej, mějte betelný den.
0: Tak dík Eckému a bacha na to, krásnou neděli.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
6: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
7: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx 2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
11: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
12: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
11: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
12: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
11: www.chlebíčkovýraj.cz.
13: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
1: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Českou neděli, jak jinak než s krokodýlem, to byla Miley Cyrus, která trhala květiny sama sobě. Bylo 15:30, my se za chvíli podíváme do brněnského parku u Antroposu, nebudeme tam trhat květiny, ale probíhá tam běh pro naději 2026 a je u toho krokodýl.

0: to přímo čaroval v éteru krokodýla v neděli odpoledne. Mák Houdini. Ale my jdeme do Antroposu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Tam je totiž Milan Krobot. Milane, tady Zbyňa, ahoj, my už posloucháme. Povídej.
2: Krocholítka se vám opět hlásí z parku Antropos tady u nás v Brně, kde probíhá akce s názvem Běh pro naději. Aktuálně máme za sebou závod těch nejmenších, v tuhle chvíli je závod jednotlivců, no ale více o této akci už taky paní doktorka Podstavková.
3: Tak, náš Běh pro naději je pre pacientov so závažnými okoreniami kostnej drene. Je to už druhý ročník. Tento rok máme teda veľký úspech. Prišlo nám viac ako vlastne 600 bežcov, ktorých máme zaregistrovaných. Dokonca už mali vypredanú kapacitu. Bežia nám

0: rôzne. Máme tu trička a máme tu potom perničky, ktoré vlastne všetky poputujú na náš vlastne fond pomoc ľuďom s leukémií. Keby chceli vlastne ľudia pomôcť aj finančným príspevkom, tak taktiež máme tu vlastne tento transparentný účet, má práve túto nadáciu, kde sa dá prispieť dnes, ale samozrejme kedykoľvek inokedy, nájdete to všetko na vlastne našich stránkach tohoto vlastne nadačného fondu.
1: Ja jenom doplním, že během celého dne je možné si tady nechať vyšetřit krevní skupinu, taky vyšetřit zrak, no a užijí si tady i parádní program Nejmenší návštěvníci. Tak za námi doražte, akce probíhá až do 18. hodiny. Běh pro naději, Park Antropos tady u nás v Brně.
2: Hezkou neděli, krokodýl je u toho, ať to běhá.
3: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
4: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Takhle hraje krokodýl. A jeho největší hudební výběr. Jsme vaše rádio, pěknou neděli, dojíždíme k 16. hodině a to znamená další zprávy a informace a s těmi už přichází Míša. Míšo, co bude v nich?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. V Brně začne svátek světové literatury. Podrobnosti ve zprávách.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps Ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Takhle jsme natřepali a promíchali a taky jdeme do toho. Morandi Angel. Britney Spears, ups. A proletí se éterem taky brouci a mandra, že? Krokodýl, hit za hitem, 16 hodin.
6: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Podíváme se už na nový týden a tedy zítřejší pondělí, ojedinělý déšť, odpoledne oblačno, teploty ráno 13, odpoledne 20 stupňů Celsia.
7: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli přeji.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno vyhlíží jednu z největších literárních událostí roku. Už ve středu se na bezmála 30 architektonicky zajímavých místech uskuteční veřejná čtení z více než 30 knih. Do města při této příležitosti zamíří známí literáti z celého světa, včetně vnuka Gréty Tugendhatové či držitelky prestižní ceny Magnesia Litera. Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů onemocnění HIV, což bylo nejvíce od začátku sledování nemoci. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 osob. V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Před rokem Evropská komise schválila přípravek lenakapavir, který by měl bránit před nakažením virem. Kvůli vysoké ceně na něj zatím zdravotní pojišťovny nepřispívají. V budoucnu by se to ale mohlo změnit. Jedna z univerzit ve středním Japonsku zahájila testování papírovo-plastové lahve na víno, která je zhruba o 30% lehčí než skleněná. Cílem je snížit dopad výroby a přepravy na životní prostředí. Prodávat by se mohla od příštího roku. Tenisové US Open dnes vyvrcholí finálovým duelem mužské dvouhry, v němž se utkají Němec Alexander Zvěrev a domácí Ben Shelton. Utkání začne v New Yorku ve 20 hodin.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme se podívat na neděli na silnicích. Brno, Černohorská ulice u křižovatky s Řečkovickou se srazila dvě osobní auta. Na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh. Jdeme taky na D1 170,5. Kilometr směrem z Brna do Prahy. Tam havarovala tři osobní auta. Na místě je blokovaný levý jízdní pruh. Kolona má necelé 2 kilometry. Ještě D1 268. kilometr směrem od Přerova na Kroměříž a Brno. Tam stojí porouchané osobní auto. Dejte prosím pozor, šťastnou cestu přeje Krokodýl.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Krokodýl po 16. hezké nedělní odpoledne s datem 13. září 2026. Za chvíli se podíváme v rámci víkendu speciál. No, neprozradím kam, ale určitě si to užijte, dostanete tip na výlet a taky musíme mrknout znovu do brněnského Antroposu a do parku u něj, protože tam se běhá. A teď už se běží závod hitu za hitem v éteru frekvence 103 FM. Tam vysílá totiž Krokodýl, vaše rádio. A nádherný sedmý den v týdnu a dobré nedělní odpoledne. Moc rád od mikrofonu přeje Zbyněk Loucký. Tak, let's go.

0: is the answer.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Učitelka vyčítá ve škole žákům, že se nenaučili znát periodickou tabulku prvků. Když mi bylo tolik, kolik je teď vám, uměla jsem nazpaměť nejen názvy, ale i atomové hmotnosti. A jeden z žáků s nevinnou upřímností říká, no jo, paní učitelko, ale tenkrát jich ještě bylo děsně málo.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jak se máte, co děláte o víkendu právě teď v neděli odpoledne někde před půl pátou? My pro vás máme dobrý tip na výlet, je tady víkend speciál.
1: Krokodýl cestovatel.
0: Právě teď můžete společně se mnou hádat název budovy, která je zároveň i pobočkou Moravského zemského muzea. Tak co? Nachází se na Kobližné ulici v Brně. Už to naskakuje. Tato budova byla postavena ve stylu městského barokního paláce brněnským stavitelem Janem Křtitelem Ernou. No a v interiéru je zajímavá kaple s pozdně barokními freskami. Palác sloužil jako nadační zařízení pro výchovu opuštěných šlechtických a měšťanských dívek. Po poslední rekonstrukci budovy se někdy budově přezdívá i palác. Tak to už je jasný. Co by na to? Správná odpověď a tip na výlet od Krokodýla. Palác Šlechtičen.
1: Radio Krokodýl. Poslouchej Radio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
2: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Aktuálně z Brna.
7: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
6: Vaše město Brno.
8: Slyšíš to?
9: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
8: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
9: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
8: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s banjo bandem a další.
9: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
8: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
9: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Běh pro naději, Antropos, Krokohlídka a Milan Krobot. Jdeme tam právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
0: Milane, ahoj. Halo, halo, posloucháme.
2: Krokohlídka se vám opět hlásí z brněnského Antroposu, kde dnes probíhá akce s názvem Běh pro naději. Aktuálně nám teď odstartovaly štafety, tak uvidíme, jak to celé dopadne. Každopádně akce probíhá až do dnešní 18. hodiny, kde se bude nadělovat a budou se nadělovat medaile, rozdávat se medaile a uvidíme, jak to celé bude. Každopádně více o téhle dnešní akci taky paní doktorka Podstavková.
3: Tak, naša akcia sa volá Bieh pro nádeji a snažíme sa ňou vlastne priniesť nádej pacientom, ktorí sa liečia u nás ťažkými ochoreniami kostnej drene, ako sú leukémie a lymfómy. Touto akciou teda jednak podporujeme týchto našich pacientov, snažíme sa vlastne poďakovať všetkým, ktorým pomáhajú v tejto vlastne ťažkom boji s ťažkým vlastne ochorením, to znamená ich priatelia, kamaráti, rodina, samozrejme personál našej kliniky, všetci doktori, sestričky, sanitári a takovou vlastne nemenej dôležitou súčasťou tejto krásnej charitatívnej akcie je aj vlastne upozornenie na dôležitosť vlastne darovania krvi aj kostnej drene. Môžu sa tu záujemcovia vlastne zaregistrovať, či už do registru alebo na darovanie krvi, pretože bez vlastne týchto dvoch vecí by vlastne naši pacienti, ktorí sú úspešne vyliečení, tu medzi nami určite neboli.
2: No a ja jen doplním, že až do dnešní 18. hodiny si tady môžu všichni návštevníci taky vyšetřit krvní skupinu, vyšetřit zrak, no a užiť si parádního zábavního programu. Tak pokud ještě nemáte plány na odpoledne a podvečer, tak doražte do 18. hodiny sem do parku Antropos tady u nás v Brně.
0: Děkujeme, ať to běží a krokodýl je u toho.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Krásnou klidnou neděli, ale v banku je 120 450 korun a taky jedno číslo 603 103 103 a tenhle zvuk.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tří ruky.
1: Je to tady hezkou klidnou neděli, krokodýl zbyňá nikdo na telefonu. Halo.
2: Dobrý den, tady Petra.
1: Peťo, krásný den, pěknou neděli.
2: Děkuji vám.
1: 120 450 korun. Pořád ne a ne to prolomit. Co s tím? Uděláme v neděli odpoledne. Já pustím zvuk, jo, Peťo? Tak jdeme na to. Celé Brno je jedno velké ucho. Co vy na to?
2: Já si myslím, že by to mohlo být skládání žehlícího prkna.
1: Tak to je vlastně potom už příjemná činnost po té zdlouhavé činnosti a procesu předtím.
2: Určitě.
1: To složit. Konečně. No a pak teda 120 tisíc a pár drobných k tomu a může se na to žehlení chvilku člověk vybodnout. Jak jste na to přišla, Peťo?
2: Jednoduše. Zrovna jsem dožehlila, tak mě to napadlo, tak říkám, že to zkusím.
1: Přišel, viděl, složil prkno a zvítězil. Nebo zvítězila. Tak to dáme arbitrovi. Tohle ještě nebylo, to je hodně originální. Co, Peťo? 120 450.
2: No, já si myslím, že jsem to taky neslyšela.
1: Tak jdeme do toho, tohle zajímá i mě.
2: Požádný.
1: Tak jo. Ne. Že jí se dá. Není to oblíbená činnost, ale prý to žehlit u krokodýla pomáhá. Takže ať to jde a my děkujeme za zavolání.
2: Já taky děkuju.
1: Krásnou
2: hezký večer,
1: neděli. Navyšujeme bank.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské.

0: ulici. www.toyotabsauto.cz.
1: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
2: Baštím, baštíš, baštírna.
3: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
2: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Mountfield otevírá novou prodejnu v Pohořelicích, obchodní centrum Aventin. Slavnostní otevření už tento čtvrtek od 9 hodin, kde na vás čekají úžasné slevy na celý sortiment. Navíc k nákupu láhev skvělého vína zdarma a soutěž o ceny v hodnotě až 20 000 korun. Mountfield Pohořelice, obchodní centrum Aventin.
6: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny. V autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tady vaše hudební superstar. Krokodýl, jsme vaše rádio. Máme největší hudební výběr, ale taky rádi informujeme. Jsou tady další zprávy v pět, o čem budou, Míšo?
1: Já vám přeji pěkné odpoledne. Vinohrady chystají dva parkovací domy. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Komedii Chlapi radši lžou nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak jdeme na to, takhle budeme hrát Katy Perry Last Friday Night. Jennifer Lopez, Ain't Funny. Činasky frčíme do sedmdesátek. Nepřijdete o hit za hitem, prostě Krokodýl, 17 hodin.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Tak zítra v pondělí v novém týdnu ojedinělý déšť, odpoledne oblačno, teploty ranní 13, odpoledne až 20 stupňů Celsia.
6: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dva nové parkovací domy by do budoucna mohly vzniknout v brněnské městské části Vinohrady. Postavit je dělníci mají při Žarošické ulici. Jeden by tak mohl posloužit například zákazníkům supermarketu. Druhý má nést jméno podle žluté lávky pro pěší. Více než čtvrtina 15-letých dětí v Česku nedosahuje ani základní úrovně čtenářských dovedností. Ukázalo to mezinárodní šetření. Ačkoliv jde o žáky na konci povinné školní docházky, dokážou pochopit a rozpoznat pouze jednoduchá sdělení v podobě vět, případně kratších textů. Zpěvačka Céline Dion včera v Paříži zahájila svůj první kompletní koncert po 6 letech. 58-letá Kanaďanka se na pódium vrátila po zdravotních problémech, způsobených vzácným neurologickým onemocněním. Kvůli němuž musela v minulosti zrušit řadu vystoupení. Koncert ve vyprodané aréně sledovalo zhruba 30 tisíc fanoušků. Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé US Open. Ve finále v New Yorku porazila šampionku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou 6-4, 5-7, 6-2. Získala druhý Grand Slamový titul v sezóně a třetí v kariéře.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak pojďme na to. Pěknou a klidnou neděli na silnicích Brno, Černohorská ulice u křižovatky s Řečkovickou se srazila dvě osobní auta, na místě částečně blokovaný jeden jízdní pruh. Na D1 na 170,5 kilometru ve směru z Brna do Prahy, tam havarovala tři osobní auta, na místě také blokovaný levý jízdní pruh a kolona tam měla má 2 kilometry. Jdeme ještě na D1 na 213. kilometr směrem na Brno od Vyškova, tam stojí porouchané osobní auto. Dávejte pozor a ještě D1 176. kilometr ve směru z Brna na Prahu, tam překáží porouchané osobní auto. Šťastnou cestu přeje Krokodýl.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

A Krokodýl vám přeje taky báječný poslech. Pár minutek po 17. jedeme dál dnešním odpolednem s datem 13. listopadu. Za chvíli zavítáme za dětmi a zlatíčka nám řeknou, proč se lidi perou. Teď už hrajeme. Fajn neděli přeje Zbyněk Loucký, tady Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepíček jde po ulici a paní sousedka mu říká: Pepíčku, ty jsi tak strašně sprostej, že my s tebe jdeme ráz po zádech. To kdybyste slyšela mého tatínka, tak byste zmrzla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: pěknou neděli, jak jinak než s krokodýlem, 17.22, no a já myslím, že zavoláme děti, to bude nejlepší.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Milé děti, holky a kluci, pojďte trošku roztrhnout tuhle neděli, to bude opravdu ten nejlepší nápad, pojďte nás pobavit. Nás napadla otázka, proč se lidi perou, co vy na to?
2: Často se pere zloděj s nějakým pokladníkem.
3: Nebo se perou o barák, jeden pán.

0: se perou o holku.
1: Třeba se perou o mikrovlnku, nebo o sporák, nebo o zlatou práčku. Ne?
2: O pivo, nebo o rum, protože chcou být opilí.
3: Jste miláčci, klidnou neděli.
4: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku s

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
5: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
4: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
5: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
4: Chlebíčky z chlebíčkového ráje.
6: To můžu.
5: Chlebíčkový ráj.
7: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

společnost vám dělá v neděli krokodýle. Náš největší hudební výběr jsme vaše rádio. Za chvíli se podíváme s městskou policií na tento 37. víkend letošního roku v Moravské metropoli. Do té doby gala Free From Desire Katy Perry Last Friday Night. A potom už víkend v éteru Krokodýl Zbyňák.

0: Tady Krokodýle takhle recenzovala, vzpomínala na Last Friday Night Katy Perry v našem éteru, ale my budeme v tuto chvíli probírat celý tento víkend s městskou policií.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Na telefonu je právě teď točíš Jakub Ganem. Kubo, posloucháme.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Hlídky městské policie pátrají od nedělního odpoledne v okolí Bystrce po úprchlém Servalovi. Kočkovitá šelma utekla ze soukromého chovu a do hledání se intenzivně zapojili i hasiči s dronem. Zvíře se člověku spíše vyhýbá, ale při pocitu ohrožení může zaútočit. Doporučujeme proto při spatření zavolat na linku 156 a nepřibližovat se k němu. U hobby marketu na západě Brna strážníci dopadli muže, který prý v sobotu vběhl do prodejny, rozbil tlačítko s hlásičem požáru a spustil poplach. Zapříčinil evakuaci a škoda podle zaměstnanců dramaticky přesáhne hranici trestného činu. Čtyřicátníkovi tak hrozí vězení. Kartonové šablony, masku na obličej i spreje měla na chodníku vyskládané 24-letá žena, kterou strážníci přistihli v sobotu po půlnoci v Komárově. Všimli si ji právě, když sprejovala na stěnu první písmeno zamýšleného nápisu. Pro ten si namalovala bílý podklad o ploše 4 čtverečních metrů. Strážníci ji předali jako podezřelou z trestného činu. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: Děkujeme, klidný zbytek víkendu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
3: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na

0: přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Ale skončilo pomaličku odpoledne, blíží se 18. hodina, začíná nedělní večer na vlnách Krokodýla, ale dáme si zprávy v 6. Míšo, co přinášíš? Mám pocit, že něco o fotbale.
1: Přeji vám pěkné nedělní odpoledne. Lídři v Brně podporují nový fotbalový stadion za Lužánkami. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Aby ne, už jsme namíchali Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A Patrick Swayze, ona je jako vítr. A týmy a jich reklama. Ticho rozhodně nebude, posloucháte Krokodýla, my už jsme nachystali hit za hitem za minutu 6.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Přinese nový týden. Ojedinělý déšť, zítra odpoledne oblačno, teploty ráno 13, odpoledne 20 stupňů Celsia.
4: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Výstavba bytů, dokončení započatých projektů nebo efektivnější hospodaření jsou prioritami pro lídry politických uskupení v Brně. Spolupracovat chtějí po volbách většinou s těmi, kdo jim umožní plnit program. Brno má nyní dva fotbalové kluby v první lize a řeší se záměr soukromého investora postavit za Lužánkami nový stadion. Většina lídrů záměr podporuje, chtějí ale investovat i do stadionu na Srbské. Představa smaženice z čerstvě natrhaných hub je pro většinu Čechů národním sportem, avšak některé vzácné druhy, jako hřib královský, mochomůrka císařka nebo dokonce český lanýš, chrání zákon o ochraně přírody a krajiny. Za jejich sebrání či zničení hrozí houbařům vysoké pokuty, které se ve zvláště chráněných územích mohou vyšplhat ještě výše. Maďarská vláda změní zákon přijatý v roce 2020 tehdejší vládou Viktora Orbána, který fakticky zakazoval adopci dětí stejnopohlavními páry. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar. V Maďarsku byla adopce homosexuálními a lesbickými páry možná do konce roku 2020, pokud jeden z partnerů podal žádost jako svobodná osoba. Čeští volejbalisté vybojovali na mistrovství Evropy v Modeně druhé vítězství, poté co v pátek na úvod skupiny A zdolali Řecko 3-1. Včera porazili švédský tým 3-2.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Už se na to dívám společně s vámi. Vyškovskou mezi Bučovicemi a Bohatými Málkovicemi u odbočky na Kojátky leží na vozovce sražená srna. Dávejte tam prosím pozor. A ještě D55 na exitu 17, to je Hulín východ ve směru k D1. Tam dejte pozor na porouchané osobní auto, jinak by to mělo být v tuto chvíli bez problémů. Šťastnou nedělní cestu přeje Krokodýl.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

taky šťastný nedělní poslech Krokodýla právě teď. A když budete mít štěstí, tak vám možná nebo někomu, o kom máte zájem na tom, tak zlepšíme život. My jsme totiž rádio, které pomáhá. Poslouchejte rozhodně za chvíli, tady Frekvence 103 FM a všechny zpřízněné, tedy brněnský Krokodýl. Máme největší hudební výběr, ale hlavně jsme vaše rádio. Dobrý večer přes Zbyněk Loucký.

Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Takový nedělní podvečer. Patrick Swayze a ona je jako vítr. I Radio Krokodýl se snaží jako vítr létat tam, kde je to zrovna potřeba. To znamená, kde je zrovna potřeba pomoci.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
0: Je to tak. Na Rádiu Krokodýl totiž věříme, že pomáhat má smysl. Každý měsíc soutěžíme o klimatizaci zadarmo. Společně s 81 klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. A kdo je naším prvním výhercem? Poslouchejte sami.
2: Prosím.
3: Tady je Rádio Krokodýl, dobrý den, je tam Jana Sedláčková.
2: U telefonu.
3: Výborně, já mám pro vás dobrou zprávu, protože tu klimatizaci vyhráváte.
2: Ne, opravdu?
3: Ano.
2: Ježišmarja, mě zechce brečet, protože ta Monička je úplně, a ta její maminka, to si neumíte představit, co to je za příběh. Jako je to strašný a my fakt chodíme pomáhat, neříkejte.
3: Ano, uděláme jí radost. Zlepšíme jí život?
2: Ano.
3: Tak pojďte nám říct ten příběh jenom ve stručnosti.
2: S roztroušenou sklerózou a v podstatě zůstala uvázaná na celodenní péči starostní maminka, leží, v podstatě Monička nemluví, je jí teda 50, říká Monička, ale je to opravdu naše dobrá kamarádka ze školy, ze základní školy. Starostní maminka pečuje o ní opravdu s velikou láskou 24 hodin denně, protože opravdu sama nezmůže nic. Chodíme tam a víte, jaký ty podmínky jsou, letošní horký léto bylo prostě strašný. Jak člověk leží celý den doma v tom vedru, není to úplně příjemný, takže prostě ventilátor nějaký jí pomáhá, ale není to úplně asi k příjemným uležení. Vždyť vám strašně moc děkuju a tohle je pro nás strašně moc a myslím si, že holky budou šťastný, že jim tohle zpříjemní život.
0: Není co dodat. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáhá.cz.
1: Radio Krokodýl. Poslouchej Radio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Radiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
4: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
5: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Uni hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Radio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
7: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
8: Vážně?
7: Jasně, dej na mě.
9: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota ProAce Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
11: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.

0: cestě jste s krokodýlem. Hezký nedělní večer, my jsme rádio, které rádo hraje, máme největší hudební výběr, ale jsme rádio, které opravdu taky rádo pomáhá. Tak pojďme si poslechnout, jak jsme třeba pomohli. Hezkou neděli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Zdeněk, jsem z Hodonínska. Rád bych požádal Rádio Krokodýl o tablet pro svého syna Michálka, který trpí Aspergerovým syndromem. Je to forma autismu, kdy vlastně syn má svoje rituály a má svůj svět. Syn by potřeboval tablet do školy, aby mu to usnadnilo výuku a vnímání světa kolem.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Michálkovi tablet zajistil.
2: Chtěl bych moc poděkovat Rádiu Krokodýl, že Michálkovi umožnilo tablet a má z toho velikou radost. Moc díky.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Dobrý večer, přeje Krokodýl, hezkou neděli, 6:45, pomalu vrcholí tenhle víkend, tak se podíváme, co pak natropil v Brně.
1: Rádio Krokodýl, víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: O tom už více městská policie a Jakub Ganem. Kubo, ahoj, hezký večer, posloucháme.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Hlídky městské policie pátrají od nedělního odpoledne v okolí Bystrce po úprchlém Servalovi. Kočkovitá šelma utekla ze soukromého chovu a do hledání se intenzivně zapojili i hasiči s dronem. Zvíře se člověku spíše vyhýbá, ale při pocitu ohrožení může zaútočit. Doporučujeme proto při spatření zavolat na linku 156 a nepřibližovat se k němu. U hobby marketu na západě Brna strážníci dopadli muže, který prý v sobotu vběhl do prodejny, rozbil tlačítko s hlásičem požáru a spustil poplach. Zapříčinil evakuaci a škoda podle zaměstnanců dramaticky přesáhne hranici trestného činu. Čtyřicátníkovi tak hrozí vězení. Kartonové šablony, masku na obličej i sprej měla na chodníku vyskládané 24-letá žena, kterou strážníci přistihli v sobotu po půlnoci v Komárově. Všimli si ji právě, když sprejovala na stěnu první písmeno zamýšleného nápisu. Pro ten si namalovala bílý podklad o ploše 4 čtverečních metrů. Strážníci ji předali jako podezřelou z trestného činu. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: Moc krát děkujeme, klidný zbytek neděle.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Slyšíš to?
4: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
3: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
4: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Maashausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
3: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
4: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
3: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
4: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
5: Aktuálně z Brna.
6: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
5: Vaše město Brno.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: večer, tady váš krokodýl. Jak se máte v neděli? Právě s námi na našich vlnách doplouváte k 7. večerní. A co po 19. No, budeme zase hrát.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hotovo namícháno Pink Trust 4. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Don't know if it lasts forever, but it's now or never, you could say. Budeme kouzlit, dva na stovky. Péteru kouzlí krokodýla nabízíme hit za hitem, je 7.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pojďme se podívat na nový týden, na zítřek v pondělí ojedinělý déšť, odpoledne oblačno, teploty zítra ráno 13, odpoledne 20 stupňů Celsia.
4: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak pojďme na to. Brno, Fignerova ulice u křižovatky s Janouškovou, havarovalo osobní auto do dopravního značení. Na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh. V Brně na ulici Rumiště nabouralo osobní auto do lampy veřejného osvětlení. Místo nehody je s opatrností průjezdné. Ještě D2 12. kilometr směrem z Brna na Bratislavu. Tam srazilo osobní auto Bažanta. Místo nehody je průjezdné a bez držení, jenom dávejte pozor. A dívám se ještě právě teď na D1 256. kilometr směrem od Vyškova na Kroměříž. Tam komplikuje provoz dopravní nehoda. Na místě počítejte se zhruba kilometrovou kolonou. Šťastnou cestu, přeje krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

Nedělní krokodýl po sedmé a za chvíli se podíváme na jednu zajímavou zprávu celého tohoto týdne, že na jižní Moravě ubývá obyvatel a lidi se méně berou. Krokodýl Zbyněk Loucký, dobrý večer.

0: hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: La Cintura. Tady váš nedělní krokodýl a přinášíme právě teď jednu zajímavou zprávu celého týdne. Na jižní Moravě ubývá obyvatel. Lidé se méně berou.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
0: Ano, počet obyvatel Jihomoravského kraje klesl v letošním prvním pololetí téměř o 2000 lidí. V okresech Jihomoravského kraje byl přírůstek obyvatel zaznamenán pouze na Znojemsku a Vyškovsku. V letošním prvním pololetí se v kraji narodilo přes 4000 dětí, v meziročním srovnání o 56 dětí méně. Mezi narozenými dětmi převažovali chlapci, mimo manželství se narodilo zhruba 1700 dětí. Lidé v Jihomoravském kraji uzavřeli v prvním pololetí přes 2000 manželství, meziročně o 35 méně. Tak lidi začínají být asi rozumnější, ale případně hodně štěstí přeje Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
2: Rádio Krokodýl. Zbyně Kloucký.
1: Je dobré vyhrávat. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Kdo se prošel éterem Krokodýla v neděli večera, Robbie Williams a jeho Supreme. Vy jste dneska vůbec neměli čas se podívat do kalendáře, tak je tam 13. září a co se svátku týče, tak je to Lubor. Snad jste na něho nezapomněli. No a Krokodýl nezapomíná pomáhat a probereme to za malou chvíli. Tak hezkou neděli.

0: nejenom hrajeme, ale taky pomáháme. Jsme Krokodýl.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
0: Na Rádiu Krokodýl totiž věříme, že pomáhat má smysl. Každý měsíc soutěžíme o klimatizaci zadarmo. Společně s 81 klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. A kdo je naším prvním výhercem? Poslouchejte sami.
2: Prosím.
3: Tady je Rádio Krokodýl, dobrý den, je tam Jana Sedláčková.
2: U telefonu.
3: Výborně, já mám pro vás dobrou zprávu, protože tu klimatizaci vyhráváte.
2: Ne, opravdu?
3: Ano.
2: Ježišmarja, mě zechce brečet, protože ta Monička je úplně, a ta její maminka, to si neumíte představit, co to je za příběh, jako je to strašný a my fakt chodíme pomáhat, neříkejte.
3: Ano, uděláme jí radost. Zlepšíme jí život?
2: Ano.
3: Tak pojďte nám říct ten příběh jenom ve stručnosti.
2: Roztroušenou sklerózou a v podstatě zůstala uvázaná na celodenní péči, stará se o ní maminka, leží, v podstatě Monička nemluví, je jí teda 50, říká Monička, ale je to opravdu naše dobrá kamarádka ze školy, ze základní školy, stará se o ní maminka, pečuje o ní opravdu s velikou láskou 24 hodin denně, protože opravdu sama nezmůže nic. Chodíme tam a víte, jaký ty podmínky jsou, letošní horký léto bylo prostě strašný, jak člověk leží celý den doma v tom vedru, není to úplně příjemný, takže prostě ventilátor nějaký jí pomáhá, ale není to úplně asi k příjemným uležení. Přitě vám strašně moc děkuju a tohle je pro nás strašně moc a myslím si, že holky budou šťastný, že jim tohle zpříjemní život.
0: No, my jsme rádi. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz.
1: Rádio Krokodýl.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Nedělní finish na Krokodýlovi s Nirvánou. Tenhle týden bude trvat ještě zhruba 4 hodiny, bude 20, tady Krokodýl, jsme vaše rádio a ať strávíte ty závěrečné hodiny tohoto týdne i víkendu samozřejmě na vlnách Krokodýla.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Chystá se totiž Pink Runaway. A to třeba Spice Girls. A do toho náš příběh. Když vidím náš příběh Krokodýla, to je největší hudební výběr a hit za hitem, tak si to rozhodně užívejte za minutu 8.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra v novém týdnu v pondělí ojedinělý déšť, odpoledne oblačno, ranní teploty 13, odpolední 20 stupňů Celsia.
2: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
0: Hezký večer, nedělní večer s datem 13. září, jak jinak než s Krokodýlem, užívejte ty závěrečné chvíle právě na našich vlnách a jestli jdete spát, tak dobrou noc před tím novým týdnem. Jestli budete naopak třeba v práci anebo v zaměstnání, budeme vám rádi dělat společnost. O nás se můžete opřít.
1: Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
0: Hezký večer, krásnou noc přeje Zbyněk Loucký, naslyšenou. Ahoj.

Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Jsem

Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému...

ČSG. Nedělní krokodýlí plíšek se vám rozjíždí, už je s vámi Jarek Hemala, krásnou noc. Před námi skvělý plíšek, pohodový, který si užijeme a máme pro vás hit za hitem. Tak si to vychutnejte, krásný poslech.

0: byla.
1: 13. zářijovou noc tu máme z Krokodýla Lava, zdraví Jarek, no a dneska Lubor slaví svůj svátek, tak všechno krásné od nás z Krokodýla.

Krokodýla, zdravíme vás všechny, co nás ladíte a posloucháte, a to v Boskovicích na 91,9 FM. Pěkný poslech, hezkou noc a stále s námi užívejte Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Do světa sportu se podíváme právě teď ve vysílání Krokodýla, protože právě dnes v roce 2008 Barbora Špotáková si připsala světový rekord v hodu oštěpem 72,28 metru. Tak to jsme slavili. Tak doufám, že vy jste slavili třeba dnes také nějaký příjemný úspěch. No a teď hezký a příjemný poslech hitu Krokodýla. Nedělní Pelíšek návalí dál. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Hity Krokodýla si užíváte, to je dobře. Jarek vám všem přeje krásnou nedělní noc. Tak co, všechno jste zvládli, jak se patří? Nějaké oslavy byly, setkávání, rodinné návštěvy. Pěkně jste si to, doufám, užili. A teď si užijte i nedělní krokodýlí plíšek, ten 13. zářijový.

0: krokodýlem do pelíšku.
1: Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

Blíží se nám půlnoc ve vysílání Krokodýla a s vámi Jarek. Za chvíli se přehoupneme do dalšího a tuž 38. týdne tohoto roku, roku 2026. To nám odstartuje samozřejmě další pracovní týden a já věřím, že to zvládnete. Teď si ale stále vychutávejte v nedělním krokodýlím pelíšku Hit za hitem.

Parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Do brněnských Židenic se podíváme a na dřevinu, která tam dělá velkou neplechu. Ano, ochránci přírody začali v Brně Židenicích systematicky likvidovat invazivní pajasan žláznatý. Jde o stovky stromů. Šíření pajasanu vytlačuje původní vegetaci. To nám potvrdil Vilém Jurek z organizace Rezekvíte, která práce zajišťuje tak. Doufejme, že jim jde práce pěkně od ruky. Vám, ať už děláte cokoliv, budeme hrát hit za hitem. Tady na Krokodýlu.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Plenout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Kamery spočítají cestující brněnské MHD, mají pomoci odhalit přeplněné spoje, i to probereme na Vlně krokodýla. Dopravní podnik města Brna zavádí do ostrého provozu systém automatického počítání cestujících. Kamerová technologie v celkem 734 vozidlech eviduje nástupy a výstupy cestujících s přesností na téměř 100%. Systém může dopravní podnik města Brna pomoci flexibilněji plánovat spoje, což je hezké, nebudeme jezdit v přeplněných a tam, kde je to potřeba, přidají. Díky za to, teď už za dalšími hity, Jarek přeje hezký poslech.

Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.